0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
3: Tisku levně.cz
4: Náplně hned.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
0: Hit Rádio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci se dnes vrátí ke sporné novele rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám z dalšího zadlužování a oslabení kontroly veřejných financí. Opozice má podobné výhrady a varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice má ale dostatek hlasů a chce prezidentské veto přehlasovat. Trumpova vláda plánuje zrušit turistická a obchodní víza až 200 tisícům cizinců. Týkat se to má lidí, kteří do Spojených států přijeli na krátkodobé vízum a následně požádali o azyl. Pokud se plán uskuteční, půjde o největší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se ale, že krok americké vlády vyvolá také soudní spory. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Trest dostala za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Česká tenistka se nyní obrátila na mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Pokud s odvoláním neuspěje, její zákaz bude platit až do června roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na příští týden si neplánujte návštěvu akvaparku v Uherském Hradišti. Bude totiž kompletně uzavřený, aby byl prostor pro nutnou údržbu. Budou se třeba servisovat tobogány, taky se bude malovat a třeba taky znovu napouštět a ohřívat bazény. Letní areál Uhersko-Hradišťského akvaparku bude v provozu do této neděle. Vnitřní areál se pak po opravách otevře 7. září. V nejbližších hodinách se můžou na východě Moravy objevit přehánky. Odpoledne už by pak mělo být oblačno, sem tam i polojasno a teploty 21 až 24 stupňů. V dalších dnech už se nám bude v regionu oteplovat. V pátek bude až 34 stupňů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Dvě minuty po šesté startuje úterní snídaně. Krásné ráno s vámi, Michal a David. Čau, Dave.
6: Ahoj.
5: Doufám, že není slyšet má indispozice.
6: No, jsi takový nějaký zahůvněnej.
5: Mám trošku rýbu.
6: A je to tady.
5: Přesně, já jsem si říkal, že srpen teprve, pane bože, tak možná i vytaháte, jo? Tak jsme v tom spolu a jsme v tom spolu i v to úterní ráno, za to jsme moc rádi. Imagine Dragons, Enemy, tím startujeme, tak hezké ránko.

0: byla. 6 hodin 9 minut, tohle Hit Radio, krásné ránko a přesně za týden se budete vy, my rodiče, v tuhle dobu vlastně už psychicky připravovat na to, co nám řeknou naše děti na to, až je budeme tahat z postele. Začne totiž další školní rok.
1: Já jsem se úplně otřás, jak jste tady před chvílí řekl, že začíná školní rok.
0: No a někdo jde třeba taky do školy úplně poprvé, my máme taky doma jednu takovou prvňačku a řeknu vám, je to velký nálet na papírnictví, asi víte, o čem mluvím. Seznam toho všeho, co je potřeba, to je, mně to přijde jak nákupní lístek pro NASA, kdyby si jel nějakou vesmírnou expedici, jo.
1: Hele, dobrou zprávu je, že letos, to údajně bude stejně drahé jako loni. Horší zprávu je, že už loni to bylo drahé.
0: Dobře, tak to jsou pomůcky, to je jedna věc, to je to jako méně příjemný, ale co kornout?
1: No jasně, ten musí být.
0: Počkej, ty jsi měl kornout?
1: No jasně.
0: Ježiš, mě teď moje včera posílá fotku, jak dcera drží v ruce obří kornout a já si říkám, tak tohle mi neudělali, že ne? Já totiž kornout v první třídě neměl, což je 30 let zpátky a od té doby vždycky, když vidím takhle nějaký prvňáky s kornoutem, tak mám chuť zastavit u té školy a ten kornout vzít. A nechat si ho sám pro sebe, protože já ho neměl. A doteď je tam nějaká ta zášť, že teda kornout nebyl, takže ty si kornout měl.
1: No jasně.
0: Ty brďo. No tak dobře, no. Tak já se opak od ní půjčím, budu se s ním hrát doma, no. Takže, co z toho vychází? Dítě má výbavu za 5000, prvňáček, ale 3. září stejně přijde domů bez přezůvek a se zimpenálem. To je úplně jasný. Tak už za týden, dámy a pánové, teď Sam Felt a Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: To je hlas tohleto. Rick and Bone Man, Human, Hit Radio, 7:02. Dobré ránko. Já se vám musím něčemu přiznat, já včera večer ležím u internetu a naprosto jsem nemohl uvěřit jedné věci a myslím si, že vy, kdo posloucháte, tomu taky věřit nebudete. Včera bylo 24. srpna a schválně, kdybych se vás zeptal, jak dlouho si myslíte, že je to od doby, co Pluto přestalo být planetou naší sluneční soustavy.
1: Tak pocitově maximálně 10 let za mě.
0: Pocitově 10 let, my jsme se tady o tom tak lehce bavili, Davidovi jsem dával typovat a 10 let to není. Což jsem si myslel taky. Teďka velký odhalení, překvapení. 20 let, čověče.
1: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
0: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokoučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
1: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
0: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky plus jeden den, co, nebo minus jeden den. Včera to byly 4 měsíce do Vánoc. A víte, co to znamená? Že už brzo budou první stromečky v obchodech, taky hnedka potom přijdou burčáky, volby, svatomartinský víno, 17. listopad, Mikuláš, stres, Vánoce a pak vlastně už jenom si popřejeme šťastný nový rok 2027.
1: Jo a konečně budeme zase řešit, že je drahý máslo.
0: A máslo je docela levný teďka, ne? Co jsem tak četl.
1: Teďka jo, ale uvidíme před Vánocema zase.
0: A to jsou taky změny, já si pamatuju, za kolik bylo, za 80 korun máslo
1: nebo tak nějak. Jednu dobu jo, a teďka kolem 25, no.
0: No tak to je zadarmo, nakoupíme do Foroty, ať máme Blink-182, I Miss You za malou chvíli, taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jede. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: lepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska jste nám nahlásili překážku na D1 na 363,5 km směrem na Polsku. Dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem u krajnice.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Hit Radio Zlín.

0: Zara Larsson, Hit Radio, 6 hodin 30 minut a je tu Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Plánované koncerty Kanye Westa v Rusku jsou v ohrožení. Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že s pořadateli nepodepsala smlouvu a říjnové koncerty se tam proto nemohou konat. Pořadatelská agentura ale tvrdí, že akce zrušené nejsou a situaci dál řeší. Houbaři mají před koncem prázdnin alespoň malou naději. Minulý týden sice zapršelo na výraznější růst hub, to ale zatím nestačí. Pokud přijdou další srážky, za týden až 10 dní by se mohly objevit třeba žampiony nebo vedly. Počet aut na českých silnicích se přiblížil 7 milionům, zároveň dál stárnou. Průměrné auto má téměř 17 let. Česko tak má druhý nejstarší vozový park v Evropě, hned po Řecku.
0: 7 milionů aut, jo. Já mám teda osobně vždycky pocit, že tak 6 milionů aut se mnou stojí v pátek na dálnici na výjezdu z Prahy.
2: A ten zbylej milion někde se snaží zaparkovat tam, kde ty se snaží zaparkovat.
0: Přesně. No ale přeji 17 let průměrný věk auta, jo. Takže ještě rok. A ty auta můžu řídit sami. Ty brďo, masakr. No tak pojďme na další muziku, zdravíme do těch vašich plechových miláčků, vy kdo nás ladíte na cestách, Jerry Halliwell, It's Rain Man, tak Jelen, ještě jednu noc. My jsme Michal, David a úterní snídaní šampionu na Hit Radio, tak hezké ránko.

0: SPčka Jelenu, ještě jednu noc na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé, krásné ránečko. Představte si, že se s někým rozvedete, protože je bez peněz, bez práce a on za týden vyhraje 5 miliard korun. Tohle je příběh z New Yorku, to se opravdu stalo a já si myslím, že to je největší noční můra všech zlatokopek.
1: 5 miliard korun jen chvíli po rozvodu.
0: 5 miliard korun a jeho ex z toho neuvidí ani korunu a já si představuju, jak ten borec bude slavit. A asi jsme to zažili někdy každý z nás, že jsme trošku uviněný třeba ve 2, ve 3 ráno napsali svýmu bývalýmu. No, takový ta miláčko, ten to mrzí a já si myslím, že asi jako tuším, co jí napíše, jo. Napíše jí nějakou děkovnou zprávu. Emotikon kytičky ještě tam přidá. Takže i to se děje, tak my vám radši slíbíme další hity, ať nemusíte ladit jinam. Rozvod, dámy a pánové, tady ve vysílání nebude. Co tohle? September? Může bejt. Dermot Kennedy, Kiss Me a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání.

0: a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: lepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní mezi Brnem a Uherským Hradištěm na silnici 1/50 u Buchlovic. Srazilo osobní auto zvěř, projíždí se kyvadlově a doprava zde zpomaluje.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: prý rostou. A dost. Češi opět vyrazili do lesů z košíky a hlavně taky nulovým pudem sebe záchovy. Houbaření, to je vlastně takovej náš národní sport. Jenom teda mykologové teďka z toho nejsou úplně nadšený, protože začíná se stávat, že v košících končí i jedovatý druhy, které jsou podobný těm druhům jedlým. A když se bavíme o tom houbaření, tak hlavně asi zásadní otázka, chodíte na houby? Co ty, chodíš na houby?
1: Já teda moc ne. Nemám na to trpělivost asi.
0: Nekecej. Tak to se mě na tom líbilo, mě na tom bavilo to, že jdeš po tom lese, staneš teda dobře v ty 3-4 ráno, aby ti to náhodou někdo nevyfouk. Mě to takhle připomíná dětství asi 30 let zpátky, co jsme chodili se strejdou, on měl takový oblíbený místo, kde byly píchavky, čověče, jo. To bylo to strašně daleko, ale pak jsem miloval ty řízečky z těch píchavek, měl jsi to někdy?
1: Píchavky jsem myslel, že se ani nejedí, teda poprvé jsem překvapil.
0: Ale jakoby jsem tady žiju, takže to dopadlo, jo. A mě by zajímalo, jestli jste někdy třeba sebrali nějakou houbu, u které jste si nebyli jistý, že se dá jíst. Tak jestli nás teďka slyšíte, tak pravděpodobně se jíst dalo, jo. Tak pozor na to, co sbíráte, protože všechny houby jsou jedlí, některý... Bohužel jenom jednou.
1: Jenom jednou. Já tady mám ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2025 Češi nasbírali přes 20 000 tun houb, tedy více než 20 milionů kilogramů. To znamená, že na každého Čecha připadá zhruba 1,9 kilo nasbíraných houb.
0: To je zásadní otázka, jo, která rozděluje národ na dvě poloviny. Co smaženice? Ano nebo ne? Co
1: ty? Asi jo.
0: Asi jo. Já vím, že někomu... To nechutná, protože to hrozně klouže a mě právě baví, jak to je takový, no dal bych smaženici, no. Tak jestli máte někdo nějaký nasbíraný houby, prosím vás, jenom ty jedlí, abyste nás nepopravili, adresa, tu najdete na internetu, Shakira.

0: ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
3: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.cz info.
4: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Příprava dálnice D35 přes Český raj se vrací prakticky na začátek. Silničáři musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029, nyní se počítá nejdříve s rokem 2033. Podle šéfa ředitelství Radka Mátla je ale i tento termín příliš optimistický. Německý průmysl má obavy z možného nedostatku plynu během nadcházející zimy. Tamní zásobníky jsou naplněné jen ze zhruba poloviny, loni touto dobou to bylo kolem 86%. Podle strojírenských firem by nedostatek plynu nebo prudký růst jeho ceny znamenal pro odvětví velké problémy. Německá vláda ale zatím nedostatek plynu v zimě neočekává. Česká fotbalová reprezentace má nového asistenta trenéra Pabla Ama. 48letý Španěl bude pomáhat hlavnímu kouči Santimu Deniovi především s rozhodováním a chce mu dodat potřebný klid. Amo uvedl, že nabídku přijal, protože cítil, že ho práce u českého národního týmu může naplňovat. Pochvaloval si také úroveň české fotbalové ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Zlín opraví část silnice na Havlíčkově nábřeží podél areálu krajské nemocnice. Půjde o zhruba 150-metrový úsek od hlavního vjezdu po bývalý nemocniční bufet. Práce jsou naplánované na tento čtvrtek a pátek a opravovaný úsek bude zcela uzavřený. Jde o dočasné řešení. Na rok 2028 totiž zlínská radnice plánuje celkovou přestavbu Havlíčkova nábřeží. Teď ráno a ještě během dopoledne se nám na východě Moravy může místy objevit přeháňka. Odpoledne už budou srážky jenom ojedinělé a k tomu bude vesměs oblačno, sem tam i polojasno. Maxima se dnes dostanou na 21 až 24 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
8: A my pokračujeme, startuje další hodina, s vámi Michal a David, hezké ráno.
9: Dobré ráno.
8: A taky další muzika, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, na start 7, tak pojďme.

0: Rádio, Damiano David, 7 hodin 9 minut. Krásné ráno. Nemusíte sledovat Focus, aby vám neuteklo, že kanonýr Manchesteru Erling Haaland shodil svoji vikingskou hřívu. Pokud nevíte, je to ten, co měl dlouhý blondětý culík a nechal se ostříhat nakrátko. Přítelkyně se mu vysmála, konkrétně ale Zlatan Ibrahimovič mu prý napsal: zablokuj si mě a smaž moje číslo, moje manželka říká, že jsi se úplně zbláznil, s Bohem. To mi připomíná mažu tě, bejku.
1: Ne, mně přijde, že jsem jeden z mála, který mu přijde, že to je změna k lepšímu. Jako předtím vypadá jako blázen a teď vypadá jako normální blondětý kluk.
0: Tak ono, jak to mají chlapi, když schodí dlouhý vlasy nebo když se oholí, no tak zjistí, že nepotřebují litr šamponu na jednou ubytí a hlavně, že vypadají třeba okolik, o 5, o 10, o 15 let mladší, jo?
1: No hlavně líp vypadají. Mně přijde, že chlapi s dlouhýma vlasama, není to úplně ono.
0: Tak, ty jsi někdy udělal jako takovou změnu nečekanou?
1: Hele, jednou jsem šel ke kadeřnici a říkám, že bych si chtěl nechat udělat takový jako ostrůvek nahoře na hlavě, to se dřív dělávalo. A ona řekla, tak třeba takhle a ukázala šířku toho pruhu třeba 5 cm jenom. A já že jsem byl nervózní.
0: To je míň.
1: Mně tyhle ty míry úplně nejdou. Tak jsem byl nervózní a říkám, jo, tak třeba takhle, ona mi to vyholila. No. A úplně si pamatuju, vypadal jsem fakt jak nějaký pankáč z vyše. Přišel jsem do školy a tehdy moje spolužečky úplně se na mě koukaly jak na blázna a říkali, pane bože, co to máš na hlavě? Samozřejmě to nešlo vzít zpátky. No.
0: To je geniální. No já se takhle a není tak dlouho oholil vousy úplně na hladko. Doma teda nic říkat nemusel, on stačil ten výraz, jo. Ale kolegové tady v rádiu mi to dali teda pořádně sežrat, no už jsem to neudělal od té doby.
1: Jak to dokáže člověka hrozně změnit?
0: Změnit nemůžu, prostě ono pak najednou, když se oholí ten chlap, tak zjistí, že třeba tam máš ještě jednu bradu, jo, pod těma vousama, takže ne. No a co vy, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu bez varování předved váš partner a jak jste na to zareagovali? Tak to nás zajímá, protože určitě budete plnit takových příběhů. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou. Teď další muzika George Ezra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Fanfáry 7.17. Dáváte si Hit Radio a za to moc díky, hezké ráno. Fotbalista Erling Haaland shodil svoji ikonickou hřívu, jeho partnerka se mu vysmála a Zlatan Ibrahimovič ho zavrhl. O tom jsme se tady bavili. No a ptali jsme se vás, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu předvedl váš partner a jak jste zareagovali. Dorazilo několik hlasovek. Pojďme na tu od Ilony.
1: Ahoj moje milé rádio. Kdysi dávno můj syn z krásných dlouhých vlasů se nechal ostříhat na Ježka, tak to jsem s ním pak měsíc nemluvila.
0: No?
2: Nemenuje se váš syn Erling.
0: Erling Haaland. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
3: Takže asi tak. Mějte se krásně.
0: Jo, to byl konec.
3: Krásné dobré ráno, rádio. Tak můj partner má vždycky takovýto centimetrový, dvoucentimetrový strniště a tomu strašně sluší. Opravdu vypadá fakt pěkně. Takový jako hezký, sexy je to. Mně se to hrozně líbí. Jeho matce ne, ale to já jako víte co. Jednou se mi oholil. Jo, ale oholil to fakt do hladka. Úplně jako, že to vzal žiletkou. No můžu vám říct, že přesně, můj výraz byl jako, no pane bože, co jsi to proved? Jako holky, naše dcery z toho byly taky celkem pav, protože říkali, my máme nějakýho jinýho tatínka. Já říkám, no tatínek se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, díky bohu, takže asi tak. Mějte se krásně.
0: No nejhorší je, že opravdu ty děti pak z toho můžou být na vitvi, protože pak si třeba myslí, že to je opravdu jako nějaký jiný člověk. Ale tak pokud se vám to třeba stalo a máte někoho doma, jako je fotbalista Manchesteru Erling Haaland, tak zase jako ty vousy a vlasy rostou docela rychle, nebo alespoň jak to máme my dva, tak tobě rostou hrozně rychle vlasy, Davide.
2: Mě no, taky. Hrozně rychle v uvozovkách. Já jsem si schválně vyhledal, že vlasy rostou v průměru 0,4 mm za den, aha, což nám takhle na první dobrou nic neřekne. Tak jsem si říkal, že jsme zvyklí z auta přepočítávat na kilometry v hodině. Tak věřte, že vlasy rostou v průměru 0,00000017 km v hodině. A aby jsme si to dokázali ještě líp představit, tak při téhle rychlosti by vlasu cesta z Prahy do Brna trvala asi 1,4 milionu let.
0: Já jsem srandu. A já jsem si říkal, čo tam kouká celou dobu David, a ty jsi opravdu přepočítal délku nebo rychlost růstu vlasů na kilometr za hodinu, jo?
2: Je to tak, 1,4 milionu let z Prahy do Brna cesta.
0: Geniální. Tak doufáme, že vaše cesta do práce trvá o něco kratší dobu. Get Far The Radio, to vám tu cestu za chvíli zkrátí, taky Atmo Music, přehodíme aktuální dopravu a už se nám, dámy a pánové, blíží taky rychlá pětka s krmivy Marp.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte srážku se zvěří. Na Ostravsku mezi Velkou Polomí a Hrabiní došlo ke střetu osobního auta se Srnou, dejte tam pozor.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Radio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: 7 hodin 31 minut, dáváte si úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, s vámi Michal a David. A David opět nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Zdravý životní styl ve středním věku může oddálit demenci až o 13 let. Podle nové studie je důležité hlavně nekouřit a předcházet vysokému tlaku a cukrovce. Kombinace těchto problémů může riziko demence až zdvojnásobit. Titul vinař roku 2026 putuje do Mikulova. Vinařství Volařík ovládlo prestižní soutěž už po páté. K vítězství mu pomohl především tradiční riesling vlašský. Japonští muži našli nový způsob, jak bojovat s úmornými vedry. Stále častěji si nechávají depilovat nohy nebo podpaží, aby se v létě cítili příjemněji. Zájem o podobné procedury proto v Japonsku rychle roste.
0: Či holit nebo depilovat?
2: No, ono je to ve výsledku jedno. No, prostě, když si muž nechá s nohou odstranit chlup, je to divný za mě.
0: No, je to zvláštní. Takhle, kde je podle vás ta hranice, co by si chlap ještě měl a neměl holit? Co? Tady bychom to vzali od zhora. Tak hlava v pohodě, housy dobrý, jasně. Podpaží v klidu.
2: Počkej, že jsme přeskočili chlupy v nose a v uších.
0: Tak asi taky, hruď v pohodě, spodek asi dobrý, ale ty nohy, no, tam trošku haprujou, no. Nohy už jsou za čarou, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv Marp. Máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Jiří, Natálie z Opavy, na ty hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Ty jsi napsala, že máte doma chovnou stanici psů i koček, tak výhra, že by velmi pomohla. Tak kolik máte kusů doma, pejsků a koček, co?
1: Máme 4 britské kočky a 3 psy, no, anglické, kluka španěli a retrievera.
0: Hezký, kdo to chodí venčit?
1: No, tak všichni různě se střídáme.
0: Všichni, kde je po ruce zrovna? No tak na ty, pojďme soutěžit, 5 otázek. Pojďme na to první.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je křestní jméno skladatele Mozarta?
1: Wolfgang.
0: Přesně.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dní má přestupný rok?
1: 366.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Na ty jsi z Opavy, tak to budeš určitě vědět. Jakou měnou se platí v Polsku?
1: Ze zlotých.
0: Mm-hmm.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká mláděti psa?
1: Štěně.
0: A pátá otázka. Jdou přesně za týden děti do školy, ano nebo ne?
1: Ano.
0: Na ty, ty jsi skvělá. Či to tleskala sama, ty, to tleskala sama, nebo to tleskali ti lidi, co chodí venčit ty pejsky a kočky?
1: Tady jsme v práci, takže jo, práci. Jsme tleskali ostatní, no.
0: No tak skvělý, vyhráváš poukaz v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva.cz. Tak na ty, moc gratulujeme.
1: Děkuju moc.
0: Není zač. Jupi, mějte se krásně, zdravíme k vám do práce, ať vám to uteče a zase někde ozvěte lidi. Čau.
1: Ano, vy taky, nasledanou.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampion.

0: Aneta, Terry Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, tohle jsou hity 7.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Sršeň asijská v Česku. Pozor, velká pátrací akce po jejím hnízdě. Kde hledat, tak o tom se pobavíme za chvíli. Přidáme aktuální dopravu a přehodíme i další muziku. Tohle vás zabaví za malou chvíli, to je Pink. A těšit se můžete taky na Alvaro Solera tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
4: škola volá.
7: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio, Hit Radio.
8: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu na trase z Jeseníku na Polsko na hraničním přechodu, budou v pravém pruhu probíhat práce údržby.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Machnab, Alvaro Soler, Hit Radio 751. V Česku začal celostátní hon na létajícího predátora. Na Mělnicku, konkrétně v obci Liběchov, se totiž objevila invazní sršeň asijská a úřady prosí lidi, aby pomohli najít její hnízdo. Já to asi nebudu, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vy. Ale mi stačí osa, abych nasadil úhybný ninja manévry.
1: Já jsem taky spíš čekal, že budou vyzývat veřejnost, aby se k tomu hnízdu nepřibližovala.
0: No ale
1: dávala si pozor.
0: No jasně, a strašeně, ale jak to zní prostě, o mě děsí už ten jejich zvuk, jo.
1: Nějaká sekačka, ne?
0: Vrtulník, dron, cokoliv, jo, ale je to strašidelný. Nicméně je tady nějakých pár zásad, co dělat, pokud sržeň asijskou spatříme, jo, takže nemáme se jí snažit chytit ani usmrcovat. Máme zachovat bezpečnou vzdálenost, pokud je to možné pořídit fotografii, poznamenat si místo nálezu, ideálně co nejpřesněji, a potom nahlásit pozorování na e-mail invazní-druhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň.
1: Mě to připomíná takový ty manuály, když uteče vězeň z nějakého objektu.
0: Jasně.
1: Hlavně se k němu nepřibližujte, může být ozbrojen.
0: Ozbrojen. Nicméně, asi vás zajímá, jak ta sršeň asijská vypadá. Od běžné sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a pozor, žlutě zbarvenými konci končetin. Takže se dovedu představit, jak bude vypadat kontrola sršních hnízd. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, jenom jestli byste mi mohli ukázat nohy.

0: Nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Začátek školního roku znamená pro řadu rodičů zvýšený stres i výdaje. Přibližně polovina rodičů považuje první školní týdny za stresující a podobný podíl trápí vyšší náklady. Kromě nákupu pomůcek musí řešit také dopravu dětí, družiny nebo plánování kroužků. Většina těchto povinností přitom stále zůstává hlavně na matkách. Silné tornádo zasáhlo jich Francie poblíž historického města Carcassonne, strhávalo střechy a poškodilo více než stovku objektů. Úřady evidují 26 zraněných, podle dosavadních informací ale nikdo nezemřel. Na místě stále zasahují hasiči, policisté a záchranné týmy. Na český trh letos míří celá řada nových zahraničních značek. Dorazilo už 16 nových řetězců, nejčastěji z gastronomie a módy. Například dánský diskont Normal otevřel první prodejnu v Praze a další chystá v Ostravě. Expanzi zahraničních firem podporuje silná domácí poptávka, nižší inflace a rostoucí maloobchodní tržby. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Na příští týden si neplánujte návštěvu akvaparku v Uherském Hradišti. Bude totiž kompletně uzavřený, aby byl prostor pro nutnou údržbu. Budou se třeba servisovat tobogány, taky se bude malovat a třeba taky znovu napouštět a ohřívat bazény. Letní areál Uhersko-Hradišťského akvaparku bude v provozu do této neděle. Vnitřní areál se pak po opravách otevře 7. září. V nejbližších hodinách se můžou na východě Moravy objevit přehánky. Odpoledne už by pak mělo být oblačno, sem tam i polojasno a teploty 21 až 24 stupňů. V dalších dnech už se nám bude v regionu oteplovat. V pátek bude až 34 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Hit Radio. Snídaně šampionů.
10: 8 hodin 2 minuty, posloucháte úterní Hit Radio a snídaně šampionů. Krásné ráno. Co je na dnešku speciálního? Jedna zásadní věc. Miroslav Plzák by oslavil 101 let. Psychiatr, který proslul údajným výrokem zatloukat, zatloukat a zatloukat. Asi se tím někdy řídil každý z nás. Pojďme na muziku. Adele, Set Fire to the Rain. Tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 8 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten stav, kdy k vám domů přijel řemeslník, byl tam sotva čtvrt hodiny, dvakrát bouchnul kladivem a řeknul si obalík. Pro co o tom bavíme? Na internetu se totiž aktuálně řeší příběh paní, která za 20-minutový propláchnutí okapu zaplatila necelý 4 tisíce korun. Tak se tam potom rozjela velká diskuze, za co lidi zaplatili, za jakou jako nejrychlejší práci řemeslníka nebo kohokoliv. Tak mě zajímá, jestli to máte taky podobně, jestli třeba ty devy.
1: Tady ten řemeslník bere v přepočtu zhruba 12 tisíc za hodinu, což je dost.
0: To je vlastně pravda.
1: Hele, já mám naopak jednu opačnou zkušenost. Teď docela nedávno se nám rozbila myčka a normálně, to jsem fakt nezažil, přijel ten řemeslník.
0: A zdal ti ještě prachy on tobě?
1: Ne, normálně se na ní kouknul, chvíli se v tom štrachal, asi po půl hodině řekl, nezlobte se na tohle, já opravit neumím.
0: Aha.
1: Zavolte si někoho jiného na shledanou.
0: Já nechtěl
1: říkám,
0: nic.
1: No moment, ještě se musíme jak vyrovnat. A ne, když jsem vám vůbec nepomohl. A normálně odjel a neřekl si ani korunu.
0: Neuvěřitelný.
1: Ne, fakt neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. Já mám příběh, Tchánovi přijel borec na vířivku pozimně něco poštelovat, byl tam chvíli, hele, 15 tisíc na zdar.
1: 15 tisíc korun.
0: Hotovo, no, hele, máte vířivku, ale jak se říká, jak se to říká, když chceš opičku, musíš jít na banán nebo něco takového, no. Strašný, hrozný. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaký takovýhle příběh, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili naprosto nesmyslnou pálku.
1: Je fakt, že člověk si kolikrát, když jede řemeslník, připadá jako u zubaře, že jo? Si říkáš, že
0: to jako že to jako s překvapením.
1: Pak kolik to bude stát?
0: Tak tebe překvapil mile, že za to nic nechtěl, ale myslím si, že ve většině případů, teď se omlouváme řemeslníkům samozřejmě, ale je tam takový jako překvapeč.
1: To napětí
0: na
1: tam je vždycky.
0: To ano. Tak pojďte nám dát vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku. WhatsApp 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď muzika Pitbull Back in Time. Hezké ráno z Hit Radia.

0: Čtvrté na 9, něco málo k tomu, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, že paní si pozvala borce na vyčištění okapu, byl tam asi 20 minut, řekl si o 4000 korun, tohle se řeší aktuálně na internetech a ptali jsme se vás, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili nějakou pálku. Tak píše třeba Liduš, čau šampioni, nejsou všichni stejní, mám přítele, instalatéra a pojistného, matematika v jednom. Ten, když jede na kšeft a na místě to neopraví, i kdyby tam strávil hodinu, dělá to taky zadarmo a ještě se omluví, že zdržoval. Je to sranda, protože on sám, když potřebuje řemeslníka, vždycky se rozčiluje, že něco neudělal a řekl si nehorázný peníze, tak chce jít asi příkladem. Tak to je příklad, jak jsi říkal ty, kdo dorazil k vám na myčku
1: a neřekl si nic.
0: Pojďme na další zprávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let, rozebral to a povídá. Musíme vyměnit řídící desku, to si raději kupte novou myčku, paninko. Tak se do toho vnesl manžel, ať proměří spoje na desce a světe div se, součástka stála 400 korun. Tak jsme zaplatili tisícovku a myčka stále mi je.
1: Tak to je happy end.
0: To je happy end. Taky další zpráva, ahoj kluci, tak u mě byl nedávno pan likvidovat menší vosí hnízdo v zemi. 4 minuty práce, trošinku postřiku, celkem zkrátka nic a řekl si o 3000, málem jsem omdlela. Za to celkem nic moc práce, hrozná částka, bylo tam toho více a to už jsem si raději zlikvidovala sama, tak se vydělávám. Takže tady naše posluchačka se pak vrhla na ty 3 sršní hnízda a přežila to.
1: No, je to vtipný, že po celém světě se lidi dělají doktoráty, že jo, studují práva, medicínu a potom přijde řemeslník a řekne si za 15 minut 3000.
0: Jo, jo. Taky píše Jitka, ahoj, všichni mi zaplatili za umístění umyvadla na desku a napojení sifonu, půl hoďky práce, 3200 korun. Bydlíme 2 km za Plzní, prý si počítal i dopravu.
2: Cestáček.
0: Cestáček, no jasně. Pojďme, máme tady taky hlasovku od našeho. Ahoj.
1: Tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle před nějakýma 20 lety jsem potřeboval opravit ledničku. Nějak nechladila. Tak jsem zavolal do té mototechny, nebo jak to tam bylo kdysi. Poslal nějakýho dělníka, ten kouk a po chvíli říká, no, máte tady dírku, uniká vám freon. Tak já vám to tady trochu dopustím, jo, když tak si kupte novou a 3000 i s cestou. A já mu říkám, zase upadne. A on mi říká, no pane, co byste chtěl? Přece nechcete z hovna zlato. Tak zatím, čau.
0: Já mám úplný freon. Děkujeme za vaše zprávy, za chvíli přijde hudební servis. Třeba Coldplay a úplně zaráčo, když chvilku vydržíte, no a taky přidáme aktuální dopravu, tak krásné úterní ránko.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku. Na Přerovsku na výjezdu z Rakova směrem na Vítolnice probíhá oprava vozovky, počítejte s omezením až do 30. září.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Zlín.

0: 8.29. Posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, David. Jasmin si pořád někde válí šunky, už se těšíme, až se v pátek vrátí a budeme tady kompletní. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Výrazné náramky jsou jedním z módních trendů letošní sezóny. Nově se nosí klidně přes rukávy triček, svetrů nebo sak. Podle stylistů často stačí jeden výrazný kousek, který oživí i jednoduchý outfit. Želva v Kanadě utekla své majitelce a vydala se na pořádný výlet. Za 2 týdny urazila zhruba 20 kilometrů, než ji našli návštěvníci přírodní rezervace. Dobrodružství nakonec dobře dopadlo a želva se vrátila domů, tentokrát už ne po svých. Evropu čeká další vlna extrémních veder. V Itálii mohou teploty vystoupat až ke 45 stupňům. Velmi horko bude také na Balkáně. Na konci týdne se teplý vzduch částečně dostane i do Česka.
0: Počkej, jako letos, když němečtí meteorologové říkali, že léto už dávno skončilo.
2: Tak ty asi mluvili o Německu, ale
0: jasně,
2: o Itálii ne.
0: Ale Německo, to je jiná část, takže v Itálii 45 stupňů, že El Niño jede.
2: No, na plný plyn.
0: Na plný plyn. Elo Niño. Na plný plyn pojede i tohle. David říkal, když jsem mu to tady pouštěl, že si to dá schutí. Tak i vy si to na tom snad pochutnáte. Counting Crows, Accidentally in Love, 8.31, srdcovka pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio Rozalin Snap 837. Představte si, že vyměníte auto za koně na baterky. Prosím pěkně, v Číně vyvinuli robotického koně, který bez mrknutí oka unese dospělého člověka a dokáže uhánět rychlostí 40 km za hodinu. Možná si říkáte proč, taky mě napadla tato otázka, ale vlastně má to nějaký výhody, nemusíte po něm uklízet hnůj, nekouše, nestojí majlan za ustájení a dojezd na jedno nabití 40 km není to úplně špatný. Jako asi super nápad, ale až tady za pár měsíců budou zase rozsolený silnice, tak si myslím, že tahle plechová hatatitla by hodně rychle zrezla. No, nicméně, až nám dojde baterka uprostřed pole, tak asi nepůjdeme pěšky domů, ale poneseme na zádech 200-kilovou kobylu, což už tak jako geniální není. Tak se ptám vás, co vy, vyměnili byste ranní kolonu v autě za jízdu na plechovém oři? Samý otázky, proč to ty kluci čínsky vymysleli. Global DJs, What a Feeling, taky Poetika blízko. Další hity pro vás, tady na Hitrádiu. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: blízko, tak všechno má.
1: Nejnovější poetika na Hitrádiu blízko 8.48. Hezké ráno. Mě by zajímalo, do jaké skupiny patříte, jestli do té, co do lednice vrací skoro prázdnou krabici od mléka, nebo třeba necháváte prázdnou roličku na držáku toaleťáku, anebo naopak tyhle domácí mikrozlozvyky úplně nesnášíte. No tak pokud patříte do té první skupiny, kam se teda dobře veřejně přihlásím, tak podle posledního průzkumu, podle vědců, jsou právě tohle ti absolutně největší zabijáci vztahu, tahle lenost, jo. Já si ale stejně myslím, že když ponožky, které leží vedle koše na špinavý prádlo, tak jsou naprosto absolutní vědecký důkaz toho, že gravitace v českých domácnostech funguje prostě jinak. Tak pro všechny lenivce další hity Nickelback na Hit Rádiu. Hezké ránko.

0: Katy Perry, Dark Horse na Hit Radio v 8.57. A to znamená, že jsme dorazili do cíle. Po úterní snídaní šampionů tady zbyly už jenom drobky. Další chod v podobě parádní muziky a skvělý nálady se podává už za chvíli. Po devítce Rigard, Daša, taky skupina Train, to si užijete. A my se uslyšíme opět zítra.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Budeme tady na vás čekat v 6.00, tak se těšíme, mějte se fantasticky a hezký úterý přejeme. Čau!
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přátelé, pozor, pokud byste jeli přes Vsetín na ulici Svárov, řeší policie nehodu osobního auta do dopravního značení. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: tisku.cz. Náplně hned.
7: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
8: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: Jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti utrácení a růst státního dluhu. U Křivoklátu na Rakovnicku najel dnes ráno vlak do spadlého kamení. Událost se naštěstí obešla bez vykolejení a nedošlo ani k žádnému zranění. 12 lidí ale bylo nutné evakuovat. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je dočasně zastavený. Náhradní dopravu tam zajišťují autobusy. V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v Česku. Stojí v místě bývalé zchátralé střelnice v Hulvákách a město vyšlo na skoro 153 milionů korun. Krytý areál nabídne zázemí pro profesionální sportovce, včetně olympijských disciplín. Taky pro mládež i pro veřejnost. Projekt se chystal přes 10 let a samotná stavba trvala rok a půl. Tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola oznámili, že se kvůli zranění odhlásil. V pavouku turnaje ve Winston-Salemu zbyl ještě Tomáš Macháč. Dodám, že singlový program US Open začne už tuto neděli.
1: Dnes nemáme počítat s nějakým extra velkým horkem, 22 až 25 stupňů Celsia naměříme a většinou bude obloha zatažená. Na jihu našeho kraje ale se může ukázat sluníčko, naopak na Vsetínsku a na Valašsku by se mohly objevit i dešťové přehánky. Tak s tím počítejte a doufám, že jste si přibalili sebou nějaký deštník do kabelky. Hit Radio Zlín. Hezké úterní dopoledne všem, doufám, že jste připraveni na 25. srpna. Ano, takovéhle je už datum, je to vysoké, utekly ty prázdniny jako blázen, ale ještě pořád před sebou máme několik dní prázdninových. My se je společně budeme užívat a budeme taky je oslavovat muzikou. Na začátek této hodiny třeba Train a Drive-By. Zdraví vás Filip Bartek a doufám, že to společně dopoledne zvládneme.

0: Posloucháte Hit Radio Zlín, tohle to bylo Regard, no a dívám se na čas, 9 hodin a 10 minut, možná je čas na sváču. A možná jste si byli ráno koupit podsvahy, nebo jste si pípli třeba kafe v Mařaticích. Zvykli jste si prosím vás na samoobslužné pokladny? Oni nám je prej možná zase vezmou. Uvidíme, jak to bude v České republice, protože k nám se vždycky všechno dostává o trošičku později, ale ve světě velké obchodní řetězce nechali vyhodnotit situaci, vlastně jak jsou na tom právě ty pobočky, kde mají samoobslužné pokladny a kde nemají. No a zjistili, že právě tam, které nemají samoobslužné pokladny, přitéká více peněz od zákazníků. A nejde jenom o krádeže, ale prostě ten zákazník něco špatně namačká na té samoobslužné pokladně a potom obchod přichází o peníze. Já musím říct, že já chci samoobslužné pokladny, protože když máte jenom tři věci, tak se vám nechce čekat za paní, která vypadá, že dělá nákup pro letní tábor. Já jsem se navíc ještě naučil takovou tu fintu, jak dohromady můžete naťukat pečivo, rohlíky, chleba, bulky, umíte to taky, že potom dáte dokončit a všechno to jenom prostě dáte naraz. No tohle si nemůžeme nechat vzít. Jak jste na tom vy, samoobslužné pokladny, anebo raději si počkáte ve frontě a pak třeba pokecáte s pokladní. Dejte vědět, 601 13 13 05, teď vám na Hit Radio Zlín zahrajeme písničku, když je takovéhle jako trošičku chladnější to podnebí, tak už se za něj nemusíme stydět. Činasky a vrchlabí, zpívá se tam o sněhu.
1: Jela jsem s Marcelou.

0: Zlín, Big City Life. Hezké dopoledne. My jsme se bavili o tom, jestli preferujete samoobslužné pokladny, nebo si raději vystojíte frontu, takže Anička psala, že je to podle nákupu, když má velký, tak jde na pás, když menší, tak určitě samoobslužka. Já si myslím, že takhle to bude u většiny lidí, ale máme tady i názor odborníka, experta. Prodavačka Markéta píše, že je pro ní rychlejší najít chybu u sebe, když markuje, než když potom má vypátrat, co tam špatně namačkal zákazník. Tak vidíte. No ať už nakupujete na samoobslužných a nebo nenakupujete, uvidíme, jestli nám je teda vezmou. Kvůli těm průzkumům, že právě na samoobslužných nebo prodejny se samoobslužnými pokladnami vydělávají o cosi méně. Tak muzika pro všechny. Rehab in my head už za chvíli, a nebo si počkejte na Maroon 5, Baječnou pesku Girls Like You. Taková ta romantika. Už za chvíli.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
5: To všechno dává hokej smysl.
4: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
6: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
7: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Se nám tady sešli dva takový romantici, Maroon 5 a Cardi B, tahle ta písnička Girls Like You. No a další, kdo nám bude pět o nádherných ženách, tak to je Robbie Williams. Angels pro vás na Hit Radio Zlín, hezké dopoledne.

Pořád řešíme, co bude pak, že jo? Krištof, ale muzika, která vám zpříjemní dopoledne, tak, že ani člověk neví, když se do toho zaposlouchá, že je zrovna v práci. No ale Krištof se nechal slyšet, že možná vydají desku a po ní už nic. Co bude pak? No já si pamatuju prázdniny u babičky, že když létaly vlaštovky nízko, tak vždycky padlo. Dívej se, vlaštovky létají nízko, bude pršet. Když foukalo, tak padaly věty typu jako večer nás nebudou štípat komáři. No a věci si lámají a lámali hlavu nad tím, že jestli když budeme sledovat zvířata, jestli dokážeme předpovídat počasí a předpovídat vlastně tak budoucnost trošičku, že jestli náhodou ta zvířata v sobě nemají něco zabudovaného, co kdybychom se od zvířat měli jako učit a ať víme třeba, že za týden bude pršet nebo něco takového. No ale prej bychom se o zvířat měli naučit vnímání tady a teď. Já neříkám, že by se experti úplně vzdali toho zkoumání, ale trošičku otočili. Ona totiž kočka prej, když spí, tak víte, co dělá? Spí. Vlaštovka, když se změní tlak, tak prostě létá níž, protože se teď změnil tlak. Velbloud, když najde vodu, tak se na

0: pije víc a nejvíc, protože našel vodu. Žádné plánování budoucnosti, prostě žijí tu přítomnost. Tak mravenci, co si budeme povídat, nemají meteo stanici, aby uzavřeli své chodbičky nebo předplatné aplikace radaru, prostě se dívají, co se děje kolem nich. Takhle je to jednoduché, žít přítomně. Golden, další muzika, kterou pro vás mám, anebo Where You Are. Já vím, že to bude v budoucnosti ty písničky, které jsem řekl, ale zrovna tady u toho se dobré, jako vyplatí počkat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
5: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: long time.
1: To připomnělo, jak když o víkendu jdete z akce. Ray Dalton na Hit Radio Zlín a vidíte, je teprve úterý dopoledne. Pojďme se podívat společně na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na nábřeží Dukelských Hrdinů v Rožnově pod Radoštěm. Tady nákladák vrazil do semaforu a nevím, co se na Balachoch děje, ale ve Vsetíně na ulici Svárov řeší zase havárku osobáku do dopravního značení. Vaše dopravní info pište anebo namlouvejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.

0: rok vrátí tropy. Na Moravě bude v pátek až kolem 32 stupňů Celsia. Hned o víkendu se ale ochladí a dorazit má taky déšť nebo přehánky. Nadcházející 4 týdny by pak měly být podle dlouhodobého výhledu teplotně průměrné nebo mírně nadprůměrné. Policie už se chystá do akce. V pohotovosti bude první dny školy, kdy budou hlídky dohlížet na bezpečnost na silnicích i před školními budovami. Nehod u škol je totiž na začátku školního roku o 1/10 více než je průměr, jak vyplývá z analýzy portálu Nehod. O nadcházejícím víkendu, konkrétně v neděli 30. srpna, u nás začne jezdit nová autobusová linka. Propojí Zlín a slovenský Trenčín, dvě krajská města, která od sebe dělí zhruba 70 kilometrů a už roky postrádají přímé spojení veřejnou dopravou. Linka bude jezdit 4x denně v každém směru. Čtvrtou etapou dnes pokračuje cyklistická Vuelta. Bude poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou přímo v hlavním městě Andoře La Vella. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
1: Obloha dnes bude převážně zatažená a teploty naměříme mezi 20 a 25 stupni Celsia. Ta nižší hodnota, ta by se měla objevovat na Valašsku a tam taky máme větší pravděpodobnost srážek, jako je déšť anebo přehánky. Bouřky by dnes přijít neměly.
2: Hit Radio Zlín.
1: Co ale přichází na Hit Radio Zlín, tak to je skvělá muzika, aby to dopoledne bylo báječné. David Guetta se o to postará.

Až jsem k nám z Jeseníku zavítali opět a Radeček, tak to za to stojí. A možná je teďka posloucháte na cestách, kde jste se naposledy svedli hromadnou dopravou, kamarádi. Možná jste tak dnes někteří přijeli do práce, gratulujeme, ale třeba my jsme jednou dokonce s Hitrádiem Zín otevírali i nádraží a to bylo to na Vsetíně. A možná se na Valašsko zase vrátíme, protože ve Valmezu to asi místním bylo líto, že by měli mít méně moderní nádraží než Vsetíňáci a chtějí si tam vystavět nový dopravní terminál za víc než miliardu korun a netroškaří s využitím pozemku po bývalé pile. Nejenom, že vybudují nádraží, rovnou tam vznikne i patrové parkoviště, aby se ulevilo ve městě, ale má tam vyrůst i budova městského úřadu, prostě k multifunkční areál. Návrh dělali architekti ze Španělska, takže to nebude jenom takové to, jakože přijdete prostě na nádraží a jedete vlakem. To bude jízda do práce skoro jako kulturní zážitek. Tak já nevím, baví vás cestování autobusem nebo vlakem, ale proč? Dejte vědět, 601 13 13 05, na to cestování mám pro všechny Rebelku Avril Lavigne. I takové ledivošky si dopoledne pouštíme na Hit Radio Zlín, ať vám to lépe jezdí. We'll be right back.

0: Muzika, která šlape tak, jak má, takové je dopoledne z Hydrádiem Zina. Já jsem se vás ptal, jestli cestujete tou hromadnou dopravu a co na tom vlastně máte rád. Marek psal, že jezdí do práce trolejbusem, že aby si mohl ještě pár minut prospat. Já tohle taky zbožňu. Nejlepší, ale je odpolední chrupík. Ne ten raní, ale odpoledne, člověče, to tě tak nakopne. Schválně to vyzkoušej. Lenka psala, že si v autobuse našla manžela, což mě úplně jako dostalo. Tak já věřím, že vám to vydrží tak, jako vám jistě vydržela ta cesta a že ten cesta tím vaším životem bude prostě potovat dále a dále. A tohle to bude jako zaklínadlo, posílám na to muziku. Lady Gaga, Abrakadabra, už za chvíli, za 5 minut. Máme 10:30, posloucháte Hit Radio Zín, hezké dopoledne.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Vidíte, to je divné, dneska nám ještě nikdo nepsal, že bychom měli někomu popřát k narozeninám, a to 25. srpna 100% někdo na rozky má. A tak mi to připomněla tady tahleta skladba Happy Birthday na Hit Radio Zlín. Na co já vás ale nalákám, tak to není žádná oslava narozenin, ale kdybyste si chtěli udělat večer nějakou pártošku, tak od 18 hodin Hit Radio Classic uslyšíte na vlnách Hit Radio Zlín a budeme hrát dekády, to nejlepší z 80., 90. a milénia, a tímhletím hitem Erasure já už vás teďka trošičku navnadím.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: Pořád dokola, že nějaké papíry, služby, cestovní práce a podobně. Miraj nám o tom zpívali dokola na Hitradio Zín. Za 3 minuty bude 10:45. Podle čeho si prosím vás vybíráte dovolenou? Je to podle termínu? Já si myslím, že ano, taky to bude cena, ale pátráte třeba i po službách, jak a není, kde třeba minibar anebo něco takového. Julie, co?
1: Já jsem prostě, nechyba vysielanie, tak já jsem len tak jako přišla vás všetkých pozdraviť.
0: Na kontrolu.
1: Že ahojte, lebo dovolenka to už je jako, ty jsi bol kedy naposledy na dovolenke?
0: Já jsem na dovolené pořád.
1: Filip, tu v rádiu, že? To je tak krásné. Aha. Ty chceš pridať.
0: Ne,
1: já tak se... to sa to robí, prosím.
0: Dívej, vraťme se zpátky k tomu tématu, jo? Podle čeho si vybíráš dovolenou? Tak samozřejmě cena, že jo, nějaký termín, musí to splňovat určité kritéria a pak třeba, aby to mělo minibar, anebo víš, jako vyhledáváš ty služby?
1: Já si myslím, že můj manžel by vyhledával minibar a já by som vyhledávala...
0: Podal my bar.
1: Jeho. Nie. Já som chcela povedať, že já už

0: treba si ako premýšľam skôr na to, aby som tam mala vyžitie s tým dieťaťom.
1: Aha.
0: Vieš, že na toto sa jo. Ako dívam.
1: Aby tam bolo detské hrište.
0: No, no, no, aby sme vedeli, že akože, kde sa s ním môžeme mm-hmm. zastaviť, či tam je niečo pre neho. Moja sestra teraz bola nedávno, to ma prekvapilo, ja som to vôbec nevedela. Ona bola na dovolenke a ten hotel bol rozdelený na tri sekcie a mňa to prekvapilo. Jedna sekcia bola iba pre ako dospelých bez detí,
1: jaj.
0: Kde deti nemohli. Potom bola sekcia, ako kde sú rodiny, s deťmi a tá tretia sekcia, to neviem, čo bolo. To už neviem, ale...
1: Na pláž.
0: No, asi áno.
1: No, proč ja som sa na tohle to ptal? Kvôli tomu, že predstav si, úplne nejvíc, největším ako tým hlavním tákem, největším tým kritériem, ktoré lidi řeší ve výberu ubytování, je, jestli tam môžou domáci mazlíšci.
0: No vidíš.
1: Nic iného. Jako no. Nezajímá tě až tak jako minibar, nezajímá tě ty hvězdičky, ale ten domácí mazlíček, to je to hlavní kritérium, ani termín, ani cena, to domácí
0: je,
1: mazlíček.
0: To je krásné, to je krásné.
1: Pro pejskařku, že jo?
0: No, no právě, no právě, a s velkým psíkom, víš čo, malého ještě někde ukryješ, když jdeš jako takto, ale my máme Rottweiler a toho do kabelky jako moc nedáš, takže tak.
1: Maximálně s Pavlem do toho minibaru.
0: Ano.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: neskutečně veselá písnička. Taylor Swift na Hydrádiu Zlín. Velvyslanci a velvyslankyně České republiky se v těchto těch dnech schází v Praze, radí se tam a dneska se potkají s prezidentem. Včera s ním měl schůzku ministr zahraničí. Více informací ve zprávách Bára Purkartová. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na Vsetíně pod Lůčky máme nehodu auta, které slezilo z hrnce, na místě už je policie. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Splaného dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
2: Jedenáct hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci a velvyslankyně zahájili v pondělí v pražském Černínském paláci. Úřad práce dočasně nebude nabízet volná místa. Už zítra přestane fungovat vyhledávač v online verzi a od začátku září pak zájemcům nepomůžou ani úředníci na pobočkách. Důvodem je převod dat do nového informačního systému. Odstávka potrvá do 3. září a zasáhne i pracovní agentury. Městská hromadná doprava v Ostravě příští týden ukončí prázdninový provoz. Od 1. září se změní jízdní řády tramvajových, autobusových i trolejbusových linek. Většina z nich se vrátí ke standardnímu provozu a skončí například výluka v Novoveské ulici v Mariánských horách. České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou v tabulce 2. za srbskými favoritkami.
0: Obloha stále zatačená, ale ve Zlínském kraji, alespoň na většině území Zlínského kraje, nemáme počítat s tím, že by přišly nějaké přehánky anebo déšť. Na Valašsku ale místy se objevit mohou, tam naměříme 20 stupňů Celsia, v maximech 25, jinak ve zbytku kraje.
6: Hit Radio Zlín.
0: I tak nás čeká ale krásný den, protože krásný je, jaký si ho vždycky sami uděláme. A když bude do toho hrát skvělá muzika jako Shakira Zoo, tak to prostě vyjde.

Kluci z Vysočiny, jakou radost nám udělají. Tyjo, dlouho jsem to neslyšel. Like It a Křídla na Hitrádiu Zlín. Pamatujete, přátelé, když končívalo léto v 90. Někteří jako se zamyslí a úplně ví, kam je vezmu. V Brodě fungovaly ještě staré koupelky, kousek od polikliniky. Chodili jsme v těch parních dnech hnedka na otvíračku s kamarády. Byli jsme tam úplně celý den. Kopeček zmrzliny jste si dali za pár korun, doslova za pár korun. No a když se odpoledne zahrál na sídlišti Nohec, tak jsme potom vysedávali, dokud nás nezavolali domů na lavice u klepače a kecali s holkama, co se tam přišli za námi podívat. No a jsem tam proběhlo i nějaké té kazety. No a my vás o víkendu vezmeme na výlet časem. My budeme totiž na Hitrádiu Zlín mít se jako ukončení léta summer party. Pátek až neděle ty největší letní hity za poslední desítky let. To není jenom tak prostě, když se o něčem mluví. Je to prostě v nás a když si na to vzpomeneme díky nějaké muzice, tak prostě ty vzpomínky ožívají, že jo? Tohle není ještě tak staré, jako doba, o které jsem mluvil, ale třeba vám to připomene, to kouzlo léta. El Profesor, posloucháte Hitrádio.

0: be good. Já nevím, ale tahle ta písnička mě vždycky připomene, že prostě člověk by se měl více a více usmívat. A skválně mě tak jako rozšíří koutky. Doufám, že i vám. Little Hollywood na Hit Radio Zlín. My jsme včera s naším malým poprvé nastoupili na led a mně přišlo vtipné, jak jste jako rodič opřený o ten mantinel, tak vám zezadu jde teplo prostě z toho stadionu, z těch tribun, ale zepředu úplně brutální zima od ledu. No a pokud je vašemu srdci hokej také blízký, tak si dneska nemůžete nechat ujít odpoledne rozhovor s Petrem Holíkem, což je kapitán Zlínských Beranů. A z Berany si budeme pravidelně povídat s naším Pavlem a Šárkou. A když budete dneska odpoledne ladit Hit Radio Zlín od 15 hodin, tak se můžete potkat takhle neosobně, i když prostě ve vašich uších bude s Petrem Holíkem. Poslouchejte. A další muzika už je pro vás připravena. Hayley Williams a její Airplanes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
9: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
12: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
11: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

velkou klasiku. Já jsem normálně jednou, úplně si pamatuju, když jsme jezdívali na Big Beaty, tak po mně chtěli kamarádi, abych tohle vždycky zaspíval. A když se to potom večer pouštělo, samozřejmě když byla jako přestávka mezi kapelami, ať už jsme byli někde v Horní, Dolní a nebo podobně, tak jsem tohle to musel zpívat, protože jsem znal ten text a já jsem se tak do toho tehdy jako kluku mělo přijít, nevím, jestli by mi to jako fungovalo. Nirvana pro vás!

0: vzpomínky. Jelen Touha a Pláč na Hitrádiu Zlín. Možná jste někteří takoví ti, co toužíte po elektroautech, a pak jsou takoví ti, kteří jako pláčou a říkají vůbec žádné elektro. Každý sedmý Čech si ale zkusil řídit elektroauto, takový je aktuálně stav na našich silnicích. A já musím říct, že co si budeme povídat, když si to zkusíte, tak si to fakt jako zamilujete. Hlavně mě baví ten rozjezd, když potřebujete prostě najet rychle do křižovatky, elektroauto vás tam hnedka pošle, a když je to teda každý sedmý Čech zkušenost s elektroautem, jak je na tom prosím vás Zlínský kraj? Tak já jsem to vyhledal a poslední číslo, které se dá dohledat, je konec loňského roku, a to necelých 1500 registrovaných elektrovozů ve Zlínském kraji. Jak vidím jenom u nás v ulici, tak tam je, jak kdybyste tam měli sraz fanoušku Tesly, tak si myslím, že teďka už to bude i klidně kolem 2000. No a ještě je na tom elektroautu super, že tam máte svůj profil a když si sednete, hnedka ví, že máte poslouchat Hitrádio Zlín. A když budete poslouchat Hitrádio Zlín v dalších minutách, tak vám taky prozradí, že tam bude hrát třeba Alvaro Soler, Sofia, Topic, Breaking Me, Rosé, Bruno Mars a jejich hitovka Patty a tak dále a tak dále. Filip Bartek přeje hezký den, mějte se.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku.cz. Náplně hned.
7: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem. Hitrádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na Dlouhé ve Zlíně se opět zasekl kamion v podjezdu. Jezdí se střídavě jedním pruhem, ale každou chvíli už by to mělo být snad plně průjezdné. Na D1 za Kroměříží směr Brno provádí silničáři údržbu, posouvají se po krajnici. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: Aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v tomto cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením až za 7 let. Pokračuje generální ředitel společnosti Radek Mátl.
8: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teď nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
7: O silnici 1/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Včerejší etapa ve Francii se nedojela kvůli krupobytí, nakonec byla zcela zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Tadej Pogačar. Teď se podíváme k nám.
1: Zlín opraví část silnice na Havlíčkově nábřeží podél areálu krajské nemocnice. Půjde o zhruba 150-metrový úsek od hlavního vjezdu po bývalý nemocniční bufet. Práce jsou naplánované na tento čtvrtek a pátek a opravovaný úsek bude zcela uzavřený. Jde o dočasné řešení. Za 2 roky by se Havlíčkovo nábřeží mělo kompletně přebudovat.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
1: Nad východem Moravy se nám dál drží oblačno až zataženo. Sem tam se nám taky můžou objevit přeháňky a pokračovat to bude i během noci. Dnešní maxima kolem 25, v noci to spadne na 13.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásné úterý, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to bude nabitý fancy E-Type, taky All Saints nebo Genesis, ale teď se podíváme do roku 1999 a ačkoliv venku mraky, tak my se přesuneme do léta. Dáme si celosvětově úspěšný hit nizozemské Eurodance skupiny Venga Boys. A zkušení už možná tuší, že vyrazíme na Ibizu.
0: Hit Radio Zlín.
2: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ibiza.
1: Venga boys, we're going to Ibiza.
2: Posloucháte Hit Radio.
3: Největší hity,
4: největší srdcovky.
1: No a pokračujeme v srdcovkách. Před námi skupina, kterou určitě všichni dobře znáte. A taky dobře známe ten moment, kdy ze skupiny Genesis odešel Phil Collins. A právě tenhle song byl naprosto historickým milníkem v historii kapely, protože představuje právě jedinou éru bez Phila Collinse. Jo? Je to song, který vyšel v roce 97 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního studiového alba Calling All Stations. Takže dámy a pánové, Genesis a Kongo. Naše další dnešní srdcovka. Jdeme na to.

0: All Saints a Pure Shores, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl song z roku 2000, mimochodem taky vznikl jako hlavní single pro soundtrack k úspěšnému filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Viděli jste? Je to skvělý film a ano, tenhle song vznikl právě kvůli němu, tak schválně, jestli jste neviděli, puste si. Další srdcovka nás přenese do roku 94 a přenese nás do Švédska, ale pozor, i tam umí Eurodance. Je to tak, čeká nás song švédského zpěváka a producenta E-Type. Vlastní jméno má skoro normální Bo Martin Erik Eriksson. Jo, oni to takhle mají ve Švédsku rádi. Každopádně tenhle song patří mezi naprostý klasiky devadesátkových diskoték. A naprosto fantasticky definovala zvuk tehdejší skandinávské taneční scény. Takže vy, co jste dlouho nebyli na diskotéce, můžete se tam přenést právě teď.

0: No jo, Flames of Love, Fancy v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem, song, který vyšel v roce 1988 a byl to jeho nejúspěšnější single. Proto ho asi máme všichni tak hluboko v mozku, pravděpodobně v hlavě, ano, tam se ukládají songy. Mě zajímá, jaký song se tam uložil takhle vám. Pojďte mi napsat, protože ano, ještě je čas na tu vaší srdcovku. A to znamená, že teď berete telefony, píšete na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Ten důvod je zásadní. Může to být samozřejmě i jenom o tom, že vám ten song prostě dělá dobrý den, jo? Že to je najednou všechno takový veselější. Nebo to může mít samozřejmě i mnohem hlubší podtext. Tak napište. Napište si o svoji srdcovku na 777 937 777. Jednu z nich si za chvíli dáme. No a do té doby třeba Westlife a jejich Uptown Girl. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
5: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
3: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
2: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak čo, užili jste si to Westlife a Uptown Girls s Hit Rádiem.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě ta vaše. Po dlouhým vybírání a přemýšlení jsem nakonec vybrala dneska SMSku od Jirky z Hradce Králové. Jirka píše, Lou Bega, girlfriend everywhere. Tady to opravím, je to I got a girl, ale jo, jinak je to o tom, že má Lou Bega úplně všude holky. Je to srdcovka, měli rád taťka, vždycky na něj vzpomínám, jak si pohupoval a teď dělám to též, co on. A to jsou ty krásné srdeční vzpomínky. A přesně tak. A o tom srdcovky jsou. Takže, Lou Bega, I got a girl a pojďte se pořádně pohupovat.

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, přesně za týden jdou vaše děti do školy, respektive za týden touhle dobou už se z ní budou asi dokonce i vracet. Tak pokud máte doma nějaký školou povinný, nezapomeňte jim to šetrně připomenout, jo? Douší k tomu za chvilku 21 Pilots, taky David Guetta nebo Eva Farna, neříkej, co má se stát.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Tohle jsou Axwell a Ingrosso v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Katy Perry nebo Kamrad, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opravuje se průtah Kroměříží od Domu kultury až po most přes Moravu. Jezdí se v každém směru jenom jedním pruhem. Ve Vsetíně i Uherském Brodě se dneska hraje hokej. Večer počítejme kolem zimáků se silnější dopravou a větším pohybem lidí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Splané dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisnulevně.cz. Náplně hned.
7: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.cz info.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení až ke konci týdne. V pátek se dočasně vrátí tropické hodnoty. Na Moravě bude místy až 34 stupňů. O víkendu pak přinese studená fronta ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé měsíční předpovědi by mělo být počasí pro následující týdny spíše průměrné. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jeho západ země. Jakou technikou se vybavit, doplní astronom Petr Horálek.
11: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
10: Podobná zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Teď ještě pohled k nám.
1: Nové autobusové nádraží ve Vsetíně začne sloužit cestujícím tuto neděli. Slavnostní otevření i s programem pak bude v pondělí. Nové nádraží je součástí většího projektu, kdy Vsetín propojil autobusy, vlaky i MHD v jednom dopravním terminálu a upravil i okolní prostor. Jde o jednu z nejvýznamnějších investic v novodobé historii Vsetína.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Po zbytek dne nás bude na východě Moravy provázet oblačno až zataženo a sem tam i nějaká ta přeháňka. Velmi podobné to bude i zítra dopoledne. Pak se začne vyjasňovat a v dalších dnech i oteplovat.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Krásný úterý přeju. Doufám, že zvládáte ten týden s naprostým přehledem. No a vy, co si třeba ještě užíváte poslední prázdninovou dovolenku, tak doufám, že jsou to samý ohňostroje. Katy Perry.

Kamarád Abby Mine, posloucháte Hit Radio. A co, už jste po obědě? Jestli jo, je čas na kávu. A fakt neváhejte, běžte si to kafe udělat, je to zdraví. Zase se potvrdily pozitivní účinky kávy na lidské zdraví. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to super, když si to kafe dáváte a víte, že vlastně pomáháte svýmu tělu, jo. Aktuálně se zjistilo, že každodenní vypití 4 šálků kávy by mohlo snížit riziko předčasného úmrtí. Podle dosavadních zjištění totiž zlepšuje funkci jater, snižuje možnost zánětů a dokonce posiluje imunitní systém. 4 šálky, dámy a pánové, 4 šálky. Já jsem dneska zatím na 3, takže si jdu dělat kafe a vy taky, jo. Protože krom všech zdravotních benefitů, ono to zlepšuje i třeba atmosféru v práci, jo. Pojďme se všichni omluvit kolegům, co jsme jim řekli před tím prvním kafem a dejme si to 4. Ellie Goulding.

0: OMI a Cheerleader. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento pátek naposledy.
1: Dokonalá dešítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, je to jenom na vás, 10 otázek, 10 správných odpovědí a to znamená 10 tisíc. No prostě za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě Easy. A můžete vyhrát s Orlenem naposledy tenhle pátek, je to tak. Budu držet pěstě samozřejmě, protože to není jenom benzín, jo, ale to jsou taky dobroty na cesty a přece jenom v září se cestuje ještě líp než v létě, pač není takový vedro, co si budem povídat, tak na to nezapomeňte, v pátek opět budeme vyhrávat, jeden z vás dostane možnost nabít si svoji tankkartu Easy, jak jsem řekla, až na 10 000 korun, to už jenom na vás, navíc je to hrozně jednoduchý, protože všechny ty otázky mají odpověď číslici od 1 do 10, na ty čísla se neopakujou, jo, takže každá další odpověď vás posouvá k tomu vytouženému krásnému výsledku. Takže nezapomeňte, už tenhle pátek jde dokonalá desítka naposled. Držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já, nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio.
8: Hit Radio.

0: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

dávka. Benson Boone v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a dámy a pánové, je to nevyhnutelné, prostě nám končí léto, minimálně prázdniny určitě a taky na čase udělat i takovou oficiální rozlučku, jo? A proto tento víkend nás čeká poslední summer party. Mm-hmm. Je to smutný, ale zase celý ten víkend bude veselý. Startujeme v pátek v 15.00, jak jste zvyklí, končíme v neděli v 18 večer. A jako takhle, jo, když se řeknou ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, tak je vám asi jasný, že to je natřískaný. Jo, jakože to je neskutečný, co všechno pro vás máme. Takže doporučuji naplánovat třeba nějakou grilovačku. Ono má být hezký o víkendu a o soundtrack se vám k tomu postaráme my. Jo, úplně vidím, jak stojíte u grilu Ace of Base. Pak nějaká lehká opalovačka. Tak Tom Jones k tomu úplně ideální, že jo? No a potom trošku toho vínka na večer. No a to musí být troška Itálie. Mambo Italiano a víte co? Mambo Italiano a Shaft si dáme do uší právě teď. Troška toho léta pod těmi mraky. Jo, jdem na to.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio. No a když se řekne patříme k sobě, tak já si myslím, že my lidé, patříme k vínu. A víno k nám, jo, prosím vás, dokonce už 6000 let. Už 6000 let si víno v Evropě užíváme. To je krásný. To je krásný, když se vezmete, kolik hezkých chvil to přineslo, jo, za tu dobu. Tak já jsem si na počest tohoto velkolepého výročí, páč 6000 let, to zažijete jenom jednou, že jo, dovolila tady jednu z naší zahrádky tematicky. My máme rádi To se jinak nedá. Činasky a víno už za chvilku, k tomu taky Sugar Babes nebo Damiano David.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším.
4: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy ano, David v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rembrandt nebo Beyoncé, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Za Zdounkami směrem na Kroměříž havaroval motorkář, zasahují záchranné složky, ale projet se dá. Za Štítnou nad Vláří směrem na Jestřebí narazila dodávka do sloupku a v Kunovicích na třídě Vítězství u Alberta se srazila dvě auta. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Náplně hned.
7: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.

0: Lucie Daňková. Dnešní jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident, se může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Doplní mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Bolkánová.
1: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
0: V tomto případě žádost zůstává v platnosti pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů dorazí automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani začne zítra a potrvá do neděle. Hlavní nadějí české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat hned ve třech disciplínách. Teď ještě pohled k nám.
2: Na příští týden si neplánujte návštěvu akvaparku v Uherském Hradišti. Bude totiž kompletně uzavřený, aby byl prostor pro nutnou údržbu. Budou se třeba servisovat tobogány a taky znovu napouštět a ohřívat bazény. Letní areál Uhersko-Hradišťského akvaparku bude v provozu do této neděle. Vnitřní areál se pak po opravách otevře 7. září.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Nad východem Moravy se nám dál drží oblačno až zataženo. Sem tam se nám taky můžou objevit přehánky a pokračovat to bude i během noci. Dnešní maxima kolem 25, v noci to spadne na 13.
4: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Teď až nejslavnější sitcomový soundtrack. Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you.

Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you. No a dámy a pánové, je čas. Pravda nebo bullshit? Ano, opět jsme tady v té naší oblíbené rubrice a tentokrát se trošku otočíme za těma dovolenkama, co jste měli. Protože máte takovou tu tendenci vozit lidem kolem sebe dárky? I když to třeba vlastně nechtějí? Vykašlete se na to. Hele, to jsou vyhozené peníze, protože údajně 2/3 obdarovaných takový dárek vůbec nepotěší. 2/3, což je docela dost. Jasně, no, protože ono, co vyberete v těch suvenýrových obchodech, že jo? Magnetek, dobrý, popelník, pak třeba takový ty otvíráky, kde na druhé straně nahápaní nebo přirození, že jo? A tak, jakoby je hezký, že na ty lidi myslíte, ale možná je to vlastně zbytečný. Jo, já už jsem taky takhle vozla zapalovače a prostě vlastně úplně zbytečný krápy. Podle mě potěší takový ty věci, co se dají sníst, jo, jako olivový oleje, síry a podobně, ale jinak tady ty serepetičky, možná se na to prostě pojďme vykašlat. No a nebo se mýlim, nebo jste opačného názoru a proto jsme tady. Pojďte mi napsat 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Jste zastáncem těchto krásných dárků z dovolených, nebo jsou to podle vás hlouposti a je naprosto zbytečný to kupovat? Pište. Jak tomu posílám další hity, za chvíli Michal Schulte a tohle už je Beyoncé.

Michal Šulta, Rehab, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a řešíme tady dárečky z dovolených. Jestli to má smysl kupovat magnetky a podobné věci, nebo jestli je to blbost. Protože podle studie 2/3 lidí tyhle dárky vůbec nepotěší. A vypadá to, že mi to potvrdíte, protože Jarda píše jednoduše. Ahojky, mám rád dárky, co se dají sežrat. Za mě to je dokonalá odpověď. Hanka přesně v tomhle duchu. Ahoj, dárečky jako předměty mě nepotěší, ale láhev dobrého vína vždycky. No vidíte, ale už se k tomu dostáváme. Jak se to dá sníst nebo vypít, je to perfektní. Jo, pak píše Kamča, my máme strejdu, který si prostě nemůže pomoct a kupuje nám ty největší blbosti, co se žene. Takže ano, i ten otvírák s přirozením doma. Já jenom doufám, že když už ty věci máte, že je fakt používáte a vždycky, když vezmete tuhle věc do ruky, že si na strejdu vzpomenete. Pište dál na 777-937-777, jak jste na tom z dárečky z dovolených. Ano, nebo je to blbost? Dejte vědět další hity k tomu, tohle je Alexandra Sten.

0: Linkin Park v éteru Hit Rádia. Díky všem za vaše reakce. Pravda nebo bullshit, 2/3 obdarovaných nechce ten suvenýr z dovolené, co jste jim přivezli. Nebo je nepotěší. Na tom jsme se víceméně už stihli i shodnout a pak přišla Klára a hodila nám do toho vidle. Klára, prosím vás, píše, já jsem ráda za vše. No jo, tak jsou i tací samozřejmě. Kláry, to je dobře. Já doufám, že ti všichni taky vozejí dárky, jo. Tak hele, abychom to uzavřeli, jo, tak nejste povinni nic z dovolený vozit, to je jedna věc. Nemusíte, jo, zbytečně do suvenýr shopů. A když už byste chtěli, tak se zeptejte lidí kolem sebe. Chceš něco z dovolený? Když řekne jo, tak je to jasný. A když řekne ne, no tak jim přivezte něco k jídlu nebo k pití, páč to stejně vydrží jenom chvíli. Díky, že jste se i dneska zapojili. Já vám za to pošlu další hity. Neil Diamond a Two Friends nebo Xindl X už za chvíli.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná, sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu, cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Kendall X a Mirka Miškechová, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 2:30, je dost možné, že už vyhlížíte cestu z práce domů. Pokud šéf není na dohled, zkuste klidně zdrhnout dřív. Třeba si toho nevšimne. Budu držet pěsti, pokud se opravdu odhodláte k tomuto riskantnímu kroku. Ale hele, teď už je úterý, no, tak to stejně nemá smysl už nějak jako přehánět do víkendu, že jo? Teď už je to za chvilku. No a pokud hledáte ten nejlepší večerní soundtrack, tak tam je to jasný. Hit Radio Classic. To znamená i dneska v 6 hodin společně budem cestovat časem s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. A když se bavíme o tom miléniu, rok 2001, Pink, Get the Party Started.

0: Temper City Self-Aware, jste s Hitradiem, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, respektive na dalších pár hodin, slyšíme se večer u Hitradia Classic. Teď už je čas na vaši oblíbenou odpolední show, nenechte si to ujít, pokud jedete z práce, tak hlavně opatrně, no a do celé ještě třeba pár maniaků. Konkrétně 10,000 Maniacs. Ano, do uší Because Tonight, taky Ray Dalton nebo DJ Antoine už za chvilku. Mějte se zatím hezky, ahoj.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Prázdniny končí škola, volá zlídlový baba.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nevidím žádné komplikace, jezdíme bez problému. Tak já nevím, jestli se mi seknul internet, nebo je to pravda, když tak o tom dejte vědět. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé budovy 34 ve Svitu, přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu. Ráda by nechala stát roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater. Se statiky či architekty teď prověřuje technické možnosti, jak tuto část od torza bezpečně oddělit. Záměr probírá i s památkáři a stavebním úřadem. Podrobnosti máme na hitradiozlín.cz. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim vylosují městské úřady. Podobně dostanou čísla taky uskupení v komunálních volbách. V pátek můžeme pozorovat částečné zatmění měsíce. Vidět ho můžeme od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad naší republiky. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, nám řekne astronom Petr Horálek.
7: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Ukaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
6: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Do Zlína se po víc než 10 letech vrací univerzitní hokej. Univerzita Tomáše Bati zakládá tým UTB Red Bricks. Zájemců je hodně, do přípravy se zapojily i dvě hokejistky. Další studenti se navíc můžou přidat v organizačním nebo marketingovém týmu. První zápas čeká UTBčko začátkem října ve Zlíně.
5: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka.
6: Zataženo, oblačno, přeháňky, zítra taky.
0: Si vyjmenovala akorát všechno.

0: Petra.
1: Přesně tak. A ještě dalšího chlapa tady mají s sebou.
0: A jo, vidíš no to? Jo. Dneska nás tady bude plný kotel, neboli full house, protože prosím vás pěkně, startují nám úterky z Berany. Každé druhé úterý si vždycky dáme nějaký ten rozhovor z Berany, někdo sem k nám dorazí, vždycky s ním přijde Kuba Štefek, moderátor z Zlínských Beranů. A dneska tady přijde kdo? Ty jsi úplně šťastná.
1: No jako kým jiným začíneš, kapitánem Petrem Holíkem, samozřejmě už je za dveřmi, za chvilku je tady.
0: On udělal jednu věc, když jsme s ním mluvili naposledy živě v éteru, která tě úplně jakože odrovnala.
1: No dělal beatbox, tak uvidíme, jestli na to dneska taky přijde.

0: Another
1: Beran v Éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
2: A my jsme se dočkali. Tak jak jste pravděpodobně čekali někteří i ze sociálních sítí a jste pochopili, že každé druhé úterý tady na Hit Rádiu Zlín v odpolední show se nám objeví nějací ti berani. Konkrétně jeden z jeho hlavních zástupců je moderátor zlínský beranů Kuba Štefek. Dobré odpo.
3: Krásné odpo.
2: A je tady s námi taky hlavně kapitán zlínský beranů Petr Holík. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpo.
2: Tak pánové, my začneme, já tady mám pro vás dneska speciální otázky a jedna je úplně možná zarážející pro kapitána, co vlastně dělá kapitán, co je vlastně ta, já nevím, já to moc nesleduju,
3: ne, takže. Tak teďka jsem v rádiu, myslím teda, a dneska je zápas a myslím, že ho nestihnu dneska.
2: Výborně, výborně, takže kapitán třeba nechodí na zápasy nebo...
3: Ne, tak dneska jsem dostal volno a zítra zase pojedu do Trenčína, takže... Volničko.
2: Podle chatu GPT by kapitán měl motivovat družstvo.
3: Družstvo? Jo.
2: Je to tak?
3: Spíš, no, jako nevím, jestli družstvo zrovna se tomu říká, ale těžko říct, nás je v kabíně víc, takže my se tak motivujeme navzájem a samozřejmě je to moje role, ale není to kvůli tomu písmenku na drese.
4: Peťo, já na to úplně navážu. No. Když se daří, tak jsou všichni nahoře, ale když se nedaří, tak co je ta největší role toho kápa?
3: Tak nějak to smelit ten tým a spíš to uklidnit, aby nebyla nějaká panika a prostě pracovat dál a jít trošku na tom ledě příkladem.
2: Co přesně jim řekneš, když prostě nevím, začne opadávat morálka, jako říkneš, hoši, neblbněte, nebo máš nějaký, já nevím.
3: Ne, ta morálka si nemyslím, že nějak opadá, spíš tam je pak nervozita, že se nedaří a pak to bývá ještě horší, takže jak jsem říkal, spíš to uklidnit a začít nějak jednoduše hrát a ono to pak přijde, když se dělají ty správné věci.
2: Řešíš to nějak s trenéry? Jako trenér ti řekne, hele, dej si dohromady. A ty jako, a pohodě, hoši.
3: Jenom mě si nezavolá, zavolá si nás víc a samozřejmě ta kabina musí nějak fungovat, musí být dana nějaké pravidla. A zavolá si nevím, třeba 4-5 starších kluků a dáme to tam dohromady.
4: No a teďka na sebe prosím je práskni, ty jako kapitán máš určitě nějaká privilegia, tak máš třeba vlastní pohovku v odpočívárně nebo kávovár, nebo jak to tam je?
3: Ne, tak to vůbec není. Nemám žádné privilegia, kromě toho, že dneska jsem nejel na přípravák, ale jak jsem říkal teďka, v kabině jsou nějaké pravidla a platí pro všechny stejně.
2: Mě to nedá, já se zeptám ještě na poslední otázku tady v tom vstupu. Nemusíš odpovídat.
3: Dobře, nebudu odpovídat.
2: Máš víc peněz jako ostatní za kapitána? Je za to třeba, nevím, 500 nebo nějaká symbolická?
4: Má, Peťo, odpověz ty.
3: Nemám, ne. Právě když se stanete kapitánem, tak musíte dát ještě dokazit peníze, takže... takže já bych to spíš točil, jako jo, toho kapitána, je tam víc peněz, jako.
2: Říkal Petr Holík a taky Kuba Štefek ze zlínských beranů, za chvilku se k tomu vrátíme.
1: Berani jsou doma na Hit Rádiu Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského.

0: Beran v éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
1: 3 minutky do 4:15, ladíte odpolední show na Hit Rádiu Zlín. No a jak jsme slibovali, tady každé druhé úterý bude úterky z Berany. Konkrétně teda se mnou tady ve studiu moderátor zlínských Beranů Kuba Štefek, ještě jednou dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A taky kapitán zlínských Beranů Petr Holík, ještě jednou dobré odpoledne.
3: Ahoj.
1: Já se musím zeptat, teďka jste měli nějakou letní přípravu, je tak?
3: Je tak, no.
1: Jak probíhala? Jak vůbec probíhá letní příprava? Flákáte se nebo odpočíváte, jezdíte na dovolenou, nebo se furt dře?
3: Spíš se furt dře, no. Byly 2 měsíce úplně bez ledu a to je ta nejhorší část. A pak byly nějaké 3 týdny volné ještě, to tam se může odjet na dovolenou. A nebo se každý připravuje individuálně, no a pak už let, no.
1: Chybí vám to?
3: Ten led?
1: No. Když jste bez toho ledu, nějakou tu dobu, tak jako si říkám, jste možná rádi, že si odpočinete, ne?
3: Jo, tak někdo je rád, někdo chodí, já nevím, třeba 2x týdně i v létě, to záleží na každém, ale je dobré si odpočinout úplně od toho hokeje a strávit čas s rodinou.
2: Já bych jenom hlas, prosím tě, o té letní přípravě, já tě teďka vidím, ty jsi vysekaný jak Slim Shady teďka, jo, tak jsem tě fakt jako neví úplně si jako to, stačí ti jenom ty tréninky, nebo ještě pokračuješ třeba doma s děčím?
3: Ne, tak já jsem měl třeba 8-9 let, jsem měl individuální letní přípravu a teďka jsem trénoval s týmem, takže mi stačilo trénovat s týmem, nebo stačilo, prostě bylo to náročné a pár kilo jsem zhodil.
1: Počkej, a vy máte nějakého výživového poradce, nebo jako držíte si jídelníček, peskuje vás někdo za to, že jste si dali guláš 6 třeba, nebo?
3: Mně ne.
1: Mě ne. Kubo, my jsme si všimli.
2: Já si taky něco, Pájo, zeptám, díky.
3: Kubu určitě nikdo nepeskuje, ale někdo má prostě nějakého výživového poradce, někdo ne, někdo si vaří sám, záleží na každém, no. Jako určitě týmového, nějakého společného výživového poradce nemáme.
2: Kluci toho jí málo a co zbyde, tak dojím já, no.
1: Jo, takhle. Jo. Tak mají výživové poradce, zbývá.
2: Už jdeš, nebo?
1: Ty sám jsi na dovolené byl kde? To mě zajímá, jsi byl Chorvatsko třeba aspoň?
3: Ne, my jsme letos nebyli nikde, byli jsme jenom po Česku skrz vlastně dceru malou, tak jsme nechtěli nikam letět a jezdili jsme po Česku, byli jsme na chalupě a tedy.
2: Kde máte chalupu?
3: Já nemám nikde chalupu.
1: Takže jste byli úplně na cizí chalupě.
2: Takže jsi chvot?
3: Ne, jsme byli na chalupě, kde jezdí vlastně tchýně s tchánem a jezdí tam už dlouho, takže tam vzali malého a my jsme tam pak přijeli.
1: Teď velká otázka, kterou pravděpodobně odpověď na ní budou chtít znát všichni. Nejen obrovští fanoušci, ale opravdu i ti, co sledují v hokej okrajově. Jak ty vidíš příští sezónu? Myslíš si, že tam nějaká jako šance je reálná na pěkné místečko nahoře někde?
3: To je otázka, která přichází každý rok a já už na ní moc neodpovídám, protože vždycky, když se něco řekne, tak je to jinak a
1: tak prostě... řekni, že prohrajete, to je jinak.
3: Ne, prostě se uvidí. Uvidí se, jak začne ta sezona, jak do ní vstoupíme a já si jenom přeju, je to lepší, jak minulý rok.
1: Jsem teďka nedávno se díval na nějaký dokument, myslím si, že to bylo jako o basketu, ale prostě o sportu, a on jim tam, trenér, tlačil do hlav, musíte mluvit a chodit jako šampioni a pak z vás budou šampioni. Máte něco jako podobného, že si říkáte, hele, my budeme vítězové, říkáme si to, budeme.
2: Jako šampioni, nebo... ne?
3: To si říkají fotbalisti, ne? Jako šampioni. Ne, nevím. Ale je ta hlava jako nastavená, nebo mít tu hlavu dobře nastavenou je důležité, protože když se bojíte hrát nebo něco, tak to nedopadne dobře, takže je lepší jít do toho zápasu s tím, že prostě vyhrajeme, jinak to nebude a ono to přijde.
2: Ty jsi teďka zabředl na to, že šamponi jsou fotbalisti. Peťo, co ty a fotbal?
3: Jo, já hraju fotbal.
2: A kde ještě hraješ?
3: Hraju tam u nás, tam hraju v Dolních Kounicích, mám asi za 45 zápasů odehraných 10 minut jeden gól, takže v průměru jsem nejlepší střelec.
2: Jo, stačí málo. Jo.
3: Trénuje to tchán, takže...
2: Takže hráváš pravidelně.
3: Takže jsem takové taktické střídání.
1: My si dáme asi nějakou muziku. Říká Petr Holík, je tady s námi kapitán Zlínský Beranů a taky moderátor Zlínský Beranů Kuba Štefek. Za chvilku se vrátíme.
0: Berani jsou doma na Hit Rádiu Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze Zlínského.

0: Beran v éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
1: Seřídíme čas 15 hodin 20 minut k tomu. Tady na Hit Rádiu Zlín odpolední show s námi taky dva zástupci Beranu, a to moderátor zlínských Beranů Kuba Štefek. Naposledy pro dnešek dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne naposledy.
1: A naposledy dobré odpoledne taky kapitánu zlínských Beranů Petr Holík. Dobré odpo.
3: Naposledy dobré odpo.
1: Tak Kuby, ty jsi připravil nějaké speciální otázky tady na Péťu, tak mě by docela zajímalo, kde jsi čerpal inspiraci?
2: Tak čerpal jsem inspiraci takovou, že jsou to věci, které jsme s Peťou nejednou probírali už, takže takové to nej v kabině, aby mohl bonznout, protože on jako kapitán to bude mít beztrestný, tak aby jsme to teda rozjeli zrovna. Tak holas, takže kdo je podle tebe největší šampónek v kabině?
3: Šampónek těžký, protože je taková doba, že všichni chodí jak Jamal, takže tam máme hodně Jamalovců.
2: Jo, to jsi řekl moc hezky, tímto zdravíme mladší část kabiny. Kdo podle tebe je v kabině, nebo o kom bys řekl, že je v kabině ten největší mimozemšťan, a proč zrovna tady až Talafa?
3: Stačí se na něho podívat, prosím. Je to jednoduché. Sorry, Tali.
2: Kde je podle tebe největší vtipálek?
3: Je jich tam víc. Možná tam patřím já.
2: Fakt jo.
3: No, dobře. Okay. Dobře.
2: Jo. Kdo podle tebe je největší jako vášnivý čtenář, že opravdu je v knihách?
3: To taky já asi, ale ne, nejvíc to vidím u Pavla Sedláčka.
2: Pavla Sedláčka. Mm. Má někdo nějaké zvláštní, bizarní rituály, nebo respektive tak, kdo má nejvíc rituálu, to asi taky bude jasné.
3: To je jasné a je to Daniel Huf.
2: Mm-hmm. Kdo je nejvíc zapomnětlivý?
3: To možná budu taky já.
2: Kdo je největší hecíř?
3: To možná...
2: Budeš taky, je tam ještě někdo jiný?
3: Ne, je tam, je jich tam víc, samozřejmě je to spíš z těch starších kluků.
2: Cholerik?
3: Cholerik, to jsem se teďka dozvěděl.
2: Mm-hmm.
3: Řekl to o tom sám, takže to je Radek Číp. Řekl to o tom sám, on na to asi nevypadá, ale no, ještě se neprojevil, ale tak řeknu ho, když to sám o sobě říká.
2: Na celou kabinu, kabina žije dobře? Porovnání, nebo prostě tak, jak cítíš tu chemii teďka?
3: Jo, tak samozřejmě se to nějak nebo dávalo dohromady, ale vypadá to dobře.
2: Hej, já to teďka využiju s dovolením, jestli mi teda dovolíte, protože tady Tomík, malý holásek.
1: Tak... Ahoj, nazdar šéfe.
4: Ahoj.
1: Jsi tady ještě navýše, jsi přišel s taťkou, můžeš nám říct něco na taťku, je taťka hodnej?
4: Jo, je.
1: Co ti dal naposledy, dát nějaký lízátko nebo zmrzinu?
4: Brusle mě koupil.
1: Brusle ti koup, to je hezký. Hele, a co mu na ledě jde nejlíp? Je v něčem šikovný? Co umí, tačko?
4: Nájezdy
1: umí nejvíc.
2: A Tomíku, ty jsi ještě říkal, že se ti na něm hrozně líbí něco během rozcvičky.
4: Když má rozepnutou helmu.
2: No a prosím tě, já se tě ještě zeptám na jednu věc. Taťka je kapitán, že jo? Takže ho poslouchá celá kabina.
4: Jo.
2: A doma je kapitán taťka nebo mamča?
4: Já.
1: Ty.
2: Tak mistr, úplně.
1: Bychom to uzavřeli, máme v tom celkem jasno, kdo je teda u nich doma šéf, tak vyzdravíme teda ještě jednou a naposledy taky Kubu Štefka z zlínských Beranů, a tu moderátora, děkuju, že jsi přišel.
2: Moc děkuju za pozvání.
1: A stejně taky kapitána zlínských Beranů Péťu Holíka, mějte se hezky, hoši, ať vám se daří sezóna.
3: Děkuju za pozvání, ahoj.
0: Beraní jsou doma na Hit Rádiu Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v hledišti.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte na nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A my se rovnou vrhneme na soutěž o speciální dárkové balíčky Hitrádia Zlín a ne věci, které na závěr léta prostě nutně potřebujete. Je tam toho hromada a jsou to věci, které vám opravdu udělají radost. Tak Davča si o ně v tuto chvíli půjde zasoutěžit. Dobré odpoledne, Davčo.
2: Zdravím všechny
3: posluchače
2: Hitrádia Zlína.
3: No čau.
1: To bylo moc hezké. Tak prosím tě, Davčo, před tebou tři jednoduché otázky a protože jsme tady měli úterky z Berany, tak to bude na téma hokej. Jak moc sleduješ hokej?
2: Jejda ne, to
3: je hodně jako množství, ne. Ale
1: Šárka sleduje ten hokej velmi, tak ona ti když tak poradí,
3: to
1: okay?
3: Okay, to zvládneme spolu.
2: Tak doufám, že Šárka bude velice dobrý Google.
1: To si píš, má to před sebou, tak jdem na to. První otázka, jak se říká tomu, když jeden tým hraje v oslabení? Za A, power break, za B, break leg, anebo za C, oslabení?
2: Ještě jednou ta otázka, ať se v tom nezmatu.
1: Jak se říká tomu, když jeden tým hraje v oslabení? Za A, power break, za B, break leg, anebo za C, oslabení?
2: Oslabení, tak oslabení, ne?
1: No výborně!
3: No jasně, že jo, dobrý je to.
1: To druhé je zlomená noha, to jsem si tak jako vymyslel ještě. Druhá otázka, kdo v týmu má za úkol chytat puk? Za A, trenér, za B, kapitán, a zase brankář.
3: To je těžký.
2: To je strašně těžká otázka, ale... No, tak samozřejmě brankář.
3: Jasně. Tak jestli to bude takhle stupidní ta třetí, tak to jsme v poho. Dobrý, tak
1: nebude. Tahle je absolutní chyták. A teď se Davčo ukáže, jestli jsi náš kámoš nebo ne.
3: Ajaj.
1: Které město v republice má jednoznačně nejlepší hokejový klub? Za A, Bruntál. Za B, Praha. Za C, Zlín. A teď buď velmi opatrný, jak se může stát, že tvůj hovor spadne do hlasové schránky.
2: Sakra.
1: Bruntál, Praha, no. Nebo Zlín.
2: Jak důrazníš Zlín, ale chybí mi tam ještě čtvrtá.
3: A sakra, já jsem věděla, že to řekne. Ty jsi někde z Litče, no jo, jasně, že vytáhne ty valachy, no jo. Prosím, řekni Zlín a pojďme dál, nebudem to rozmazávat.
2: Jasně.
1: Já jsem na malou chvilku uvažoval o tom, že ti to nedám. Normálně.
3: Ale ne, tak jako.
1: Ale víš co, i ten Vsetín bych samozřejmě uznal. Zlín, Vsetín, to je všecko v pohodě. To, co je dál, to už nás nezajímá.
3: Přesně, tam už, jako, tam už po nás potopa.
1: Tam přesně, tam jenom, kde ti šlápnou ti Pražáci, tak tam 100 roku tráva nedoste a led taje. Tak prosím tě, Davčo, dárkový balíček je samozřejmě tvůj. Šárka ti může říct, co v něm příkaz máme.
3: Máme tam ponožky a jsou úplně skvělý a jsou úžasný, takže na ty, jako z těch mám největší radost. Já uvidíme, jestli ty z nich budeš mít stejnou radost, ale myslím, že jo.
2: Já doufám taky, že mi to udělá radost. Já určitě využiju, mám jich málo, protože všechny mám čeravé.
3: No vidíš, tak klasika. Konečně, tak my těch možná přibalíme víc pro jistotu.
1: My zachraňujeme životy tady lidské. Tak Davčo, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: Tady je Rádio Zín, tak je odpolední show a s novým školním rokem přichází...
1: Velká zodpovědnost.
0: Nový školní rok není Spider-Man a Stříček Ben.
1: No, tak dobře.
0: Takže prosím vás, s novým školním rokem přichází nové jízdní řády.
1: A to je pravda. No, autobusy se nám budou měnit už tuto neděli a docela dost. Zrovna u nás ve Zlínském kraji nové linky, změny těch současných linek. Na Vsetíně bude úplně to celé všecko jinak, protože tam si otvírají nové autobusové nádraží. No, je toho hodně, tak přátelé, asi bych si to zkontrolovala radši ten můj pravidelný oblíbený spoj.
0: To je přesně ono, jakože jedeš si prostě, jezdíš si do práce pohodička nebo z práce trolejbusem a pak jednoho krásného dne tam stojíš a nic nejde.
1: A nic, no, a to nic. Se stane.
0: A nebo úplně jiný. A ještě si chceš stěžovat na Facebooku a pak zjistíš, že blbost je na tvojí straně.
1: A to je blbý zjištění, no.
0: To vždycky bylo.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na

0: a další tisícovku na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: odpolední show na Hitradio Zlín, Pavel a Šárka. Za chvilku už teda Šárka bude mít tu krásnou úlohu, že nám předá další čerstvé zprávy.
1: Pavle, já mám na tebe test, jo, prosím tě. Když nemáš peníze, co uděláš?
0: Jdu do práce.
1: Já jsem myslela, že si řekneš, dám si půjčku, tak jako to nejspíš spousta lidí má, protože finanční gramotnost budeme právě ve zprávách za chviličku probírat. Ve Zlíně ji učí děti a já si právě říkám, že by mohli pro nás dospělé něco vymyslet možná.
0: Já to nepotřebuju, já jsem vždycky půjčku, když jsem neměl, tak jsem si půjčil znovu. No, takže bez problémů.

0: východní Moravě aktuálně vidím jenom jednu menší komplikaci, vlastně docela zvláštní, a to přes Malenovice směrem na Otrokovice. Tak prosím vás, tady máme menší zdržení, prý tady probíhá aktuálně realizace zálivek. Si někdo dělá nějakou zálivku do salátu, nebo nevím. Každopádně tady projde dopatrně, je tady i pomalu jedoucí vozidlo údržby, s tím počítat. Jinak nevidím žádné komplikace, tak kdyby cokoliv přibylo, 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Důvěra Čechů ve zdravotnictví roste a zvedá se i počet lidí, kteří jsou s českým zdravotnickým systémem celkově spokojení. Aktuálně ho kladně hodnotí 74% z nás, což je vysoko nad průměrem Evropské unie. Největší obavy mají Češi z dlouhých čekacích dob na vyšetření kvůli nedostatku zdravotníků. Zlínská univerzita Tomáše Bati učí děti finanční gramotnost. Letos poprvé pořádá i příměstský tábor Finanční pevnost. Co se tam děti dozví, nám řekne mluvčí UTB Petra Svěráková.
9: Ty se naučí, jak nejen vydělat peníze, ale také jak je utrácet a zároveň se nedostat do dluhů. Tábor také doplní například návštěva banky, kreativní workshopy, hry na logické myšlení i pohybové aktivity a pobyt venku.
8: Podobné projekty pomáhají dětem získat základní finanční návyky ještě dřív, než se začnou s penězi sami běžně setkávat. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na bezpilotní systémy, zajistila větší množství zápalné směsi, nářadí, mobily i další předměty. Dvě osoby se podařilo zadržet na Slovensku a další v Německu. V objektu se v době útoku mohlo podle odhadů nacházet 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Hokejisty z Lína i Vsetína dnes čekají další přípravné zápasy. Berani už jsou na Slovensku, kde dnes nastoupí na ledě Nitry a zítra je čeká duel proti Dukle Trenčín. Vsetín si střihne dvě prověrky na domácím ledě. Dnes vyzve konkrétně nováčka Maxa Ligy Havířov, který zatím v přípravě nepoznal přemožitele. Po zbytek dne nás bude na východě Moravy provázet oblačno až zataženo a sem tam i nějaká ta přeháňka. Velmi podobné to bude i zítra dopoledne. Pak se začne vyjasňovat a v dalších dnech i oteplovat.
6: Hit Radio Zlín.
0: A odpolední show samozřejmě pokračuje tady na Hit Radio Zlín. A co víc, my se za chvilku dost potěšíme. Řekneme si, že koupáky ještě nemusí úplně zavírat. Právě naopak, pravděpodobně ta největší sezóna možná ještě na závěr prázdnin čeká. Tak všichni bychom se rádi svlažili, když bude to parno. Jenom musí být to parno. Já vím, kdy bude. A hlavně budeme vzpomínat i na léto jako takové. Tak jsem na vás zvědavý.

0: Tady Hit Radio zní na odpolední show. A víte, jaký je rozdíl mezi rosničkou v televizi a rosničkou v rádiu?
1: V rádiu se nemusím namalovat.
0: Já to jsem chtěl říct!
1: Fakt? Nekecej.
0: No, že v televizi jsou vždycky jako šatičky a já nevím co.
1: Přesně, vždycky podpatečky a načesaný vlásky a mě to jedno a přijdu v pyžamu a prostě to tady odhlásím jako no problémo. No,
0: prostě s pyžama nám klidně můžeš říct, nebo potvrdit informaci, jestli se letní teploty vrátí, protože teďka se nám někde se na mě vyskočilo, že prý jo.
1: Jako jo, ale jako nebude to žádná velká sláva, jo. Pátek 33 stupňů, to je pravda.
0: To je
1: jakože dost.
0: Jo, jo.
1: No jo, ale už od soboty to zase spadne níž, takže tam už to bude zase takový 27, 6, někdy 3 a tak. No,
0: trošku mě to vede k myšlence, že jediné, co nám z leta zbývá, jsou ty vzpomínky. Tak prosím.
1: No ještě ten pátek právě to bude pátek. Takový jako závěrečný velký den letní jako.
0: Každopádně já na vás mám úplně jednoduchou otázku. Jak jste si užili léto? Když se teďka ohlédnete, co byla taková jako pro vás třeba highlight? Co bylo nejpěknější? Co vás nejvíc pobavilo, potěšilo, že jste trávili čas třeba u koupáku, že jste byli na dovolené? Nechám to čistě na vás, jsem strašně zvědavý. Když se prostě řekne léto 2026, co vám naskočí? 601 13 13 05, náš WhatsApp.

0: pokračujeme, taky dobré odpoledne, tady na Hitradio Zín plní show. No a otázka padla na vás, poměrně jednoduchá, jak jste si užili léto? Co byl třeba podle vás nějaký highlight? Tak mám tady, vybral jsem top 3 zprávy, které mě přišly fakt moc hezké. Andrea, my letos ztratili kufry na letišti při odletu.
1: Ne, já z toho mám úplně hrůzu vždycky.
0: No. A ty to sleduj.
1: Dovolená v háji prostě.
0: Ale stalo se z toho něco moc hezkého. Všechno jsme si stejně nakoupili tam a dovolenou si užili i s tímhle zážitkem. Ze stresu se stala radost, že aspoň si nic nemusíme hledat.
1: Vidíš, to je zajímavý.
0: To je vlastně
1: mě by spíš ale pak ještě zajímalo, jestli ty kufry se teda zpětně aspoň našly. Jako, když už je neměli na dovči, jestli potom aspoň po příletu domů je teda tam někde objevili.
0: Já jsem ji odepisoval, ještě nenapsala zpátky. Ještě nenapsala, ještě mu nevím. Ne,
1: dobře,
0: ještě
1: dobře, tak. Já si počkám, to mě zajímá.
0: Tak
1: jako.
0: Si to pak ještě řekneme. Barča, my jsme letos před létem dostavili pergolu s udírnou, takže my si léto užili tím, že jsme se pořád předspávali a leželi u bazénu.
1: Ježiš, to zní jako úplně dokonale.
0: Ale to je přesně.
1: Jo, že? Přesně, ano.
0: Hej, nepotřebuješ.
1: Ano, nepotřebuješ nikam k moři prostě. Potřebuješ mít prostě chill, yes, pergolku, vodička, yes, bazének, nazdar.
0: Ale koupíš krkovice za 170 akci, asi úplně happy. Šupcím
1: do udírny, jasně.
0: Tobiáš, byli jsme v Ekvádoru, na menší dovolené, ale bohužel stejně lepší pak bylo Chorvatsko, jenom ležet u moře. Tak to mě přišlo hezký.
1: Takže v Ekvádoru Tobiáš je asi předpokládám partnerka nebo žena nebo kdokoliv nebo kámoši, nevím s kým tam byl, ho tahli někde na procházky, že jo, to je otrava, takže potom si lehnout k moři, no jo, no, tak stačí nám málo, hele.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
9: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
10: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
9: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
8: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: dnešní menzecku neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, si konečně odpovíme na otázku, kde máte ty internety.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: A mohla bych je vidět?
2: Ale nevím, jestli to můžeš vidět, ale můžu ti říct, kolik váží internet, což no. Mi přijde taky dost jako bizarní otázka.
0: Za velmi... 0,1.
2: Jako no, jako počkej, gramu. Tak vezmeme to postupně, co to vůbec znamená, co jako kolik váží internet. Tak fyzici spočítali hmotnost elektronů, které v danou chvíli vlastně tvoří a uchovávají všechny ty data, co na netu jsou. A ta hmotnost je teda jedna jahoda. To je co, internet váží jako jahoda, přátelé, tak to je zásadní info.
0: Miraj to předpověděli.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: dobře ty, tady, jako ne na Hitáriu Zlín, ale ve Zlíně obecně, jsme někteří řidiči pikaní. Málo jsem řekl to jiné slovo.
1: Počkej, pikaní. Tak to nenech to jenom nám Zlíňáků, mají do Kromplatu, pošli v Radišti, to taky dělají určitě. No,
0: a to, že někam jedete, ale vy znáte ty uličky, co? Tak jedete zadem.
1: No tak jistě, že.
0: Jasný.
1: No. Pokud říkám, teda nezapomeneš na to, že má být nějaká uzavírka, pak slyš té koloně, jak se nám to přestane.
0: Tak já vás jdu varovat, protože pokud jezdíte přes Tečovice zadem do Zlína, jo, jakože přes ty louky a tama, tak v Tečovicích se teďka bude dost pracovat, minimálně měsíc, tak s tím počítejte. Projet se samozřejmě dál, bude to jako docela pravděpodobně větší zdržení.
1: Počkej, takže tentokrát je výhodnější jet po hlavní ve Zlíně.
0: No.
1: Není možný.
0: To je zajímavý, že?
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: jste si možná taky všimli, že v posledních týdnech se nemluví tady ve Zlínském kraji i na Hitrádiu Zlín pomalu o ničem jiném, než o jedné jediné věci. Taký malý jako, malá jiskřička, malý požáreček a všichni z toho dělají. Ne, prosím vás, jak hořela budova 34 ve Zlíně, tak samozřejmě to je jedno z těch největších témat, které se objeví mimochodem za chvilku ve zprávách.
1: Na sociálních sítích se to taky řeší ve velkém, to jste si asi taky všimli, všichni tam furt si pou ty videa toho bagříku s těma duškama, jak to tam furt stříhá. Nicméně teď je to přerušené, ty demoliční práce, a kvůli podle mě docela zajímavému důvodu, protože Krym by chtěl nechat část té budovy stát. Aha. Tak podrobnosti za chvilku.
0: Já musím říct, že se tam o víkendu se byl podívat a oni zrovna, když jsem přijížděl, tak jsem viděl, jak to stříhají. Říkám, já to uvidím, a když jsem přijel, tak všichni šli na oběd.
1: Aha, tak, a o tady nejedou.
0: Ano, tak je dobrý. Hasen!

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a takhle vlastně na pozdější odpoledne už nevidím žádné komplikace. Už jezdíme v pohodě, tak přeju šťastnou cestu, ať míříte kamkoliv. No a kdyby se to změnilo, 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
5: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Od neděle se nám ve Zlínském kraji změní jízdní řády autobusů. Začne například jezdit nová přeshraniční linka Zlín-Luhačovice-Uherský Brod-Trenčín. Taky se upraví pravidelná trasa linky ze Zlína do Brna a nové jízdní řády budou i ve Vsetíně, kde se otevře nový dopravní terminál. Společnost Krým chce zachovat část vyhořelé budovy 34 ve Svitu, přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu. Ráda by nechala stát roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater. Se statiky či architekty teď prověřuje technické možnosti, jak tuto část od torza bezpečně oddělit. Záměr probírá i s památkáři a stavebním úřadem. Podrobnosti máme na hitradiozlín.cz. V pátek můžeme pozorovat částečné zatmění měsíce, vidět ho můžeme od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad naší republiky. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, nám řekne astronom Petr Horálek.
6: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Ukaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
5: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Prahu čeká o víkendu další derby pražských S. Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti během duelu se Slavií 700 000 korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které skončilo předčasně kvůli výtržnostem fanoušků. Dnešní večer a noc na východě Moravy budou oblačné až zatažené a sem tam se může objevit přehánka. Noční minima klesnou zhruba ke 13 stupňům. Hodně mraků a občasný déšť nás čekají taky zítra dopoledne. Odpoledne už by se pak mělo ukázat slunce. Zítřejší maxima budou do 25.

0: A my vás zdravíme, všechny nově přibývající, co jste tady, co končíte v práci, sedáte do aut, no tak hlavně konečně už máte klid, už máte pohodičku. My vám to ještě zpříjemníme, možná trošičku něčím jako lehce nepříjemným, a to je datovka.
1: Počkej, můžeš zpříjemnit něčím nepříjemným něco?
0: Že já vás uchráním od nepříjemného zážitku.
1: Dobře.
0: Jsem to řekl teďka, ale ani jsem nečekal.
1: Pěkaně.
0: Kde se to ve mně bere?

0: Hit Radio Zlín, tady odpolední show. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. No a prosím vás, používáte datovku? Máte datovku?
1: Ani mi nemluv, prosím tě. Ano, mám dvě. Nechtěla jsem, musím mít. Jako OSVČ tu druhou mi zřídili, tu první jsem měla už předtím. A nechápu, proč to doprčit není sloučení do jedné.
0: Mluvíš o datovce nebo o dětech? Teď si nejsem nic řekla taky.
1: Teďka zrovna o datovce.
0: Mám dvě a OSVČ mi to zřídili, tak já nevím. Tak dobrý, tak kdyby náhodou šlo o datovky, tak prosím vás pěkně, máte tam pravděpodobně, jste dostali takovéto generační heslo, jo, vygenerované. Já jsem si ho tam nechal a doufám, že to nemáte teda stejně, protože jak ho máte uložené v tom prohlížeči a sázíte na to, že to tam je, tak už tam nebude.
1: Jak to?
0: No, protože moje datovka, nebo datovka se předělává do jména, bude moje datová schránka.cz. Nutno podotknout, že ty hesla, co jsme tam měli, oni sice zůstanou, ale pokud jste je měli v prohlížeči, tak zmizí.
1: Dobrý, ale tak to si přece můžeš najet, jo, do těch uložených hesel a skopnout, to tak to není tak zlý. Mě by spíš zajímalo, jak se dostanu do té druhé, do které se nemůžu přihlásit už půl roku.
0: Hodně štěstí.
1: Nemáš radu? Dík.

0: oficiálně můžu i já sám za sebe tady na Hitrádiu z odpolední show prohlásit, že Česko vstoupilo do moderní éry, moderní doby a technologie konečně vládnou světu.
1: Ne.
0: Já jsem za to rád.
1: No.
0: Protože já jsem jel z festivalu po dvou dnech, vyčerpaný, vyřešený úplně a zastavili mě policajti.
1: Aj.
0: A říkám, tak to je pohodička, jsou přece nulička, že jo, to bude v pohodě. A oni na mě vytáhli nejhorší kulišárnu, co mohli. Řekli, řidičský průkaz, pane.
1: Jo, a to neměl.
0: A tak to je dobrý, tak já nemám. A oni občanský, a já nemám. A oni, máte něco? Říkám, nemám nic vůbec. Já jsem zapomněl peněženku, říkám, na co bych ho potřeboval.
1: Tak to tě normálně zastřelili prostě. No vlastně asi ne, když jsi. Tak jenom postřelili, varovně.
0: Tak přesně, varovně do nohy.
1: Tak.
0: A můžete jet, ne. Tak prosím vás, oni řekli, nic se ne, já jsem začal panikařit, říkám, tak to je pět, to bude flaster. A oni řekli, vůbec nic se neděje, jenom jméno a datum narození.
1: Jasně, oni si tě najdou v evidenci, to víš, jo.
0: A pozor, ona stála, ta paní policistka stála vedle u okýnka, něco si tam datovala. A řekla, jo, vidím, v pořádku, auto taky, a já, víte, jak jste to zjistila?
1: Počkej, prosím mě, bez tak jenom kecela, jela socky celou dobu, scrollovala storíčka.
0: Já řekl, to máte, dobrý, já jsme jadou.
1: Prosím tě, jeď.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř,

kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než si.

0: A jo, vy to nevidíte, já jsem mrkal. Jenom jakože jsem chtěl dělat komrk do kalendáře a teď mi došlo, že nejsem v televizi. Tak se omlouvám.
1: Počkej, tak já udělám titulky pro nevidící. Pavel právě mrká levým okem.
0: Děkuji. Prosím vás, zítra Radio Zlín, samozřejmě i dneska na úterý 25. srpna vám přineslo řadu docela zajímavých věcí, jako například i rozhovor s kapitánem Zlínských Beranů Petrem Holíkem, protože jsme tady odstartovali každé druhé úterý z Berany.
1: Pavel právě hodil rukama. No dobrý, pojďme dál. Přátelé, každopádně, jestli jste ten rozhovor nestihli, tak zítra bude na webu, pokud ho tam Pavel vloží, protože to je jeho hlavní úkol, tak uvidíme.
0: Já bych počítal někdy v říjnu, že
1: no,
0: tam bude.
1: Ale highlighty budou i na Instagramu, Facebooku a to mám na starosti já, takže to zvládnu a ty tam budou zítra, nebojte se. Probrali jsme tady každopádně dneska taky to, že od neděle se nám mění jízdní řády, takže Pavel v pondělí asi nepřijde do práce, že jo?
0: Co bylo největší překvapení, že jízdní řády jsou jako Spider-Man, protože já jsem řekl, že přijde co s koncem léta a Šárka řekla velká zodpovědnost. Tak děkujeme.

0: Rádiu Zín jsme i dneska v odpolední show měli nějaké ty témata, co jsme s vámi chtěli trošičku jako rozebrat. A jedno z těch témat bylo, jak jste si užili léto. A máme tady dva velké resty, které bych ještě rád jako dodal.
1: Počkej, fakt napsala, jak to dopadlo s těma kuframa.
0: Jo,
1: ježiši, tak
0: my
1: povídej.
0: My jsme tady vlastně řešili příběh Andrejky, jestli se... Ano, Andrejky, která vlastně zapomněla kufry, nebo ztratili se jim kufry na letišti. A my jsme se zatím doposud jako nezveřejněná informace, jsme se nedozvěděli, jestli oni je tam našli potom nějak.
1: Jasně, tak, prostě víme jenom to, že dovolenou prožili bez kufrů a všechno si nakoupili nový.
0: Tak a Andrejka dopsala, že ty kufry se jim ztratily na letišti v Praze a ty kufry na letišti v Praze zůstaly.
1: Ale...
0: Takže oni když přijeli, tak už měli, že dvě příruční zavazadla víc nepotřebovali, no a ty kufry se tam zase vyzvedly.
1: Nekecej, no tak dobrý, tak ježiš, ale to je vlastně úplně dokonalý, protože konečně máš po dovolené opráno. Chápeš, to je skvělý.
0: To je po první v životě. No a zároveň tady mám ještě jednu zprávu, kterou jsem úplně zapomněl zmínit, že léto 2026 mi hodně naskočí houkání záchranné služby. Z toho horka je hodně kolapsů, no a taky hasiči, ale jasné, že taky vitamin D. Vy dva jste super.
1: Lepší než Dčko.
0: Asi.
1: Sluníčka.
0: Asi chápete, proč jsem to musel zmínit, jo, tady tu zprávu.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
2: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Náplně hned.
7: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: všechno hezké jednou končí. A tady na Hitradio Zim odpolední show se s vámi pro dnešek výjimečně teda loučíme. My zase budeme k dispozici zítra od 15 hodin.
1: Budeme k dispozici to zítra, tak jako úřednicky úplně, ano.
0: No tak
1: úřední hodiny na Hitradio Zim odpolední tak show se rozjedou zítra v 15 hodin, ale to je vlastně dobrý, v 15 přesně hodin, ano, úřední hodiny, to je
0: přesně
1: fajn, to sedí.
0: Formuláře B a C na 613305 náš WhatsApp zasílat opět zítra. Samozřejmě datová schránka, když tak nefunguje,
1: ano, tak jsme zvyklí. Se nemůžeme přesně přihlásit, takže bohužel.
0: Jo, ano, WhatsApp tady nikdo nepřečí. Čte jenom, abyste věděli. A e-mail.
1: Zkuste mail, ale jo, taky nic nezaručíme. No.
0: E-mail, kdybyste nám chtěli něco napsat, tak e-mail, tady ho mám napsaný. Zítra si to snad přečtu, zavinač gmail.com. Tak.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opravuje se průtah Kroměříží od Domu kultury až po most přes Moravu. Jezdí se v každém směru jenom jedním pruhem. Ve Vsetíně i Uherském Brodě se dneska hraje hokej. Večer počítejme kolem zimáků se silnější dopravou a větším pohybem lidí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory slevám musí rodiče sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a aktovky. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď se posouvá o 7 let. Generální ředitel společnosti Radek Mátl.
7: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
6: O silnici 1/35, která zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: Teplejší noc s velkou oblačností, místy déšť, zejména v Čechách, na jihu a jihozápadě může být kráno polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra dopoledne pod mrakem, občasný déšť nebo přehánky, no a během odpoledne a večera pak čekáme ubývání mraků. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu do 25.
8: Krásný večer, je tady 6. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě startuje Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, protože budeme startovat s naprostou ikonou popu.

prostě Metallica, The Unforgiven, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásný večer a možná si ho uděláte ještě krásnější, protože moc hezký číslo tady máme. Prosím vás, víno v Evropě pijeme už 6000 let. 6000 let, to je neuvěřitelný. Jeden z nejlepších vynálezů lidstva je náš blízký přítel, díl než třeba bronz a železo. To je jako fantastický. Není náhodou podle mě, že v podstatě až v té době se celá lidská civilizace pohnula pořádně kupředu, jo, protože pojďme si říct, po pár skleničkách vína máme prostě takový iniciativní nápady a jsme takový aktivnější. Tak na to prosím myslete, hlavně to nepřehnat, jo? Ale těch 6000 let to by se mělo oslavit minimálně těmi nejlepšími hity. Sandra a

0: Mamma Mia, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba Vangelis, taky Moloko, nebo... Bryan Adams a jeho Summer of 69. Tak nikam nechoďte.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
3: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: All the time is now. Posloucháte Hit Radio. No, velice zajímavý číslo tady mám. Prosím vás, už údajně víme, kolik ročně umíme ušetřit.
1: Jo.
0: Každý Čech prý ušetří ročně 43 tisíc korun. V průměru teda,
1: jo,
0: v průměru, prosím vás. Největší motivací pro nás údajně je doba důchodu, samozřejmě pač nevíme, jak bude vypadat důchod, jestli se ho dožijem vůbec, že jo, nebo tak. 43 tisíc. Já mám takový pocit, že někdo spoří za mě. Prosím vás, jestli spoříte za mě, tak to dělejte hodně poctivě, jo. Já se potom ozvu, až přijde ten čas. No, tak vy, co vám to opravdu jde, gratuluju, užívejte si to za nás všechny ostatní. Já posílám další hity Žentu a Proklínám. Jdem na to.

0: chvilku. Třeba tenhle fantastický song. Ten její hlas, to není možný. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Už za malou chvilku.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
2: To všechno dává hokej smysl.
1: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
3: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
4: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Krásný večer, 7:00 je tu. Doufám, že máte krásný úterý. Další hity k tomu teď Ice MC.
8: Hit radio.

Erasure, A Little Respect, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a krásnou oslavu rajčat přeju. Ano, ve španělském Buñolu, prosím vás, probíhá tradiční La Tomatina, festival, při kterém po sobě lidi hromadně házejí rajčaty. Mám pár kamarádů, co tak strašně nesnášejí rajčata v jídle, že by tenhle festival naprosto zbožňovali. Původně to začalo v roce 1945 mezi mladými lidmi, nastala se z toho tradice, takže do ulic se dneska navezou desítky tun rajčat a tak do hodinky je tam totální rajská bitva. Jako trošku plejtvání, ale víme, že rajčat bývá strašně moc a už to pak nikdo nechce, to už je jak cuketa trochu, tak si jenom říkám, jak by to vypadalo v Česku? Jako s čím bychom házeli my? Cuketama by to podle mě bolelo, to není dobrá volba, tak leda třeba bramborovým salátem, no. Akorát do druhé ruky bychom potřebovali řízek, aby to mělo trochu balans. No Name a věčnost právě teď do uší.

0: Rádiem, tohle je Cyndi Lauper a That's What I Think. Krásný úterní večer přeju vám všem, co jste s námi. My si spolu dáváme takovou cestu časem, že jo, to je jasný prostě. Zatím má nejlepšíma songama z 80., 90. a milénia. A to je prostě samej poklad, jo. Za chvilku třeba Everything But The Girl, taky Scorpions a Wind Of Change. Nádherná věc, no a taky tohle. Come on, Eileen a Dexys Midnight Runners už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.

a Wind of Change na Hit Radio. Přeju krásný večer. Prosím vás, můžete mi říct, co mají ty želvy za problém? Želva. Kliďas, že jo, pomalu chodí, jo, pohoda, domeček si musí nosit sebou, jak je lína. No hele, vůbec ne, tak my jsme tady v Česku jenom za poslední, podle mě 14 dní, řešili dva útěky želv, jo. No a teď si představte, že jedna želva, Molly se jmenuje, je to africká želva, žije v Kanadě, jako domácí mazlíček. No a ta se na konci července taky vydala do světa, jo. Samozřejmě začalo být divný, když návštěvníci místní přírodní rezervace hlásili výskyt africké želvy, ať ta se tam prostě normálně vůbec nevyskytuje. No a tak se po 14 dnech podařilo tuhle bláznivou želvu vystopovat a vrátit ji majitelům. Ona za ty dva týdny ušla 20 kiláků. To jako na želvu s těma pidinožičkama vůbec není málo. Já se trošku bojím, jestli teďkon želvy neplánujou nějaký ďábelský plán, protože jako opravdu začínají utíkat. Tak prosím vás, jestli máte doma želvu, koukněte na ní. Jestli ta malá potvora náhodou nespřádá ďábelský plán, jo? A když tak, ať vám práskne i svoje komplice. Paolo a Čar.

0: Heart a Fergal Sharky, posloucháte Hit Radio. Krásný večer s Hit Radiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No čekají nás třeba Tears for Fears, taky Annie Lennox. A k lepšímu úterý, taky Reddy Kirken.
1: Doposud jsem nepoznal, je to trest, či velmi vzácný dár.
0: Ty jsou prostě skvělý vždycky, song poslední dobou už za chvilku do uší. Hit Radio.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Hezký večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.
6: No a tohle, to už je Britney Spears. Baby, one more time.

Collins dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. No, máme chvíli po 8. hodině. Před chvílí zapadlo slunce, dneska ve 20.01. A mám pro vás smutnou zprávu. Ano, to je letos naposledy, co slunce zapadlo po 8. hodině. Je to strašný, ale je to tak, dámy a pánové. Od zítřka už se to začne před 8. jo? A v podstatě do tohohle stavu se dostaneme opravdu až příští rok. No, tak doufám, že jste připravený na dlouhý, temný večery při svíčkách, nějakých hezkých filmech samozřejmě. Ona je to romantika, ale přece jenom ráno za tmy, večer za tmy, už je to tu zas. No tak snad to vydržíme. Superman Lovers nám to určitě o něco zpříjemní.

0: Just the Girl právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Přeju krásné úterý, za týden touhle dobou už budou vaše děti zjišťovat, co vám zapomněli oznámit, že si mají přinést. Ale hele, žádný stres, jo? To nemá smysl. Stres to akorát celý zhorší. Nádech, výdech, první týden bývá vždycky náročný, no pak už do toho zase vklouznete a budete dobrý. Přísahám, fakt. No a co můžu slíbit 100%, to jsou další hity. Za chvilku Shania Twain, Europe nebo...
1: Jednou ráno přišel vítr.
0: Nebo buty jednou ráno, tak buďte s námi.

0: Dětka vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

buty a jednou ráno v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No, prosím vás, pokud se vám nic moc nechce, jo, tak v pohodě. Nemusíte, ale tady takový kousek motivace. Prosím vás, přesně dneska, ale v roce 1875, Matthew Webb přeplaval jako první člověk Lamaňský průliv. No a trvalo mu to krásných 22 hodin. To je šílený. Představte si, že plavete 22 hodin v kuse. Mně stačí, když občas zapomenu si udělat při plavání pauzu a plavu třeba 8 minut v kuse a pak mám pocit, když vylezu ven, že na mě nefunguje gravitace, nebo teda, že funguje příliš mnoho. Tak prosím vás, asi nemusíte plavat nutně 22 hodin v kuse, ale třeba vás to namotivuje si dojít aspoň na chvíli zaplavat. Jo, pak si dáte hranolky, langoše a všechno bude fajn. Prostě ten balanc, to je naprostý základ života.

0: Trocha Itálie, takhle na večer Richie Poverdy, Made in Italy v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný úterý, díky, že jste si nás vybrali jako svoje společníky k večeru. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Rozhodně stojí za to si to poslechnout, bude to opět nabitý. Budu se těšit, mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Janet Jackson, Together Again, taky Aha nebo Bahamen. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně, s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Yeah.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz